0: linku máme Tomáše. Ahoj Tome.
1: Ahoj.
0: Čau. Dárek, tak ty to dneska cítíš, že to padne, jo? Padne ti to do tvýho klína. Takže Tome, prosím tě, jaký je podle tebe to poslední číslo?
1: 7.
0: Takže cítíš sedmičku, poslední číslo, ale sedmičku tady ještě nikdo neskoušel, takže by to mohlo klapnout, Markétko, jsi napnutá jak gačky.
2: No je to, že jo.
0: Jdem na to, přátelé.
2: Pojďme, pojďme, už se nenapíne.
0: Poslední šesté číslo, sedmička. Je to tež, Kýmťa. Juhu, Tomáš, je to tvoje. Tome, jak se cítíš? Opadlo to z tebe, nervíky, srdíčko.
1: No jasně, úplně to ve mě bušilo, jsem doufal, že to vyhrou.
3: A tímto rozhodně nekončíme. My jsme těch 5 litrů našli mnohem víc. Další pátrání po majiteli ztracené bankovky rozjedeme už brzy.

tisíce kultovních retro hitů v brněnském éteru si vylaď každou neděli po 17. hodině na 107 FM. Retro Party Free Radio. Dobrý energii. Dobrý energii. S tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

den a příjemný poslech přeje Free Radio 107 FM. Lukin o mikrofonu a přináším krátký přehled novinek z hitparády 107 Fríčka. První novinka hitparády Miss Kali Aleluja Morandi. Novinka číslo 2.

0: aktuální novinky z hitparády 107 Frýčka. Hlasovat můžete jako obvykle i přes prázdniny na známé adrese freeradio.cz/top107.
1: Hitparáda Freeradia a Lukáš Bartl.
2: Freeradio 107 FM.

0: čím si vylepšit neděli.
1: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
2: Jeli bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Pufendor?
3: Už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hučkovou.
2: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho!

0: Poslední šesté číslo, sedmička. Je to táž, Kýťa! Juhu, Tomáši, je to tvoje! Tome, jak se cítíš? Opadlo to z tebe, nervíky, srdíčko?
1: No jasně, úplně to ve mně bušilo. Jsem doufal, že to vyhraju.
2: A tímto rozhodně nekončíme. My jsme těch 5 litrů našli mnohem víc. Další pátrání po majiteli ztracené bankovky.

0: Nevaž se, rozvaž se. Jara teatra, ty rá teatra. Popokate peto. Mrně v Brně, vrní v Trní. Žiho brní brňavka. Trénuj s námi a mluv plynule. Každý všední den po 13. hodině. Nevaž se, rozvaž se.
1: Za mě nevyslážu, to je jazyčisko.
0: Jazyková rozcvička s Free Rádiem.

Rádio 107 FM. Právě teď tě hrajeme to nejžavější z hitparády Free Rádia. 107 Fríčka. 107 Fríčka.

Nejvíce kultovních retro hitů v brněnském éteru si vylaď každou neděli po 17. hodině na 107 FM. Retro Party Free Radio. Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Freebox Free Radia.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák, půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel, různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Ptáš se praku, kterou cestou se dá.
7: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Novomanželka říká svému muži pár dnů po svatbě: a aby ti doma nic nechybělo, dala jsem ti nahrát zvuky z hospody na CDčko.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
2: Free Radio. Free Radio. Free Radio.

0: typy po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double fríčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.

0: Romano Sapiens a Rodriguez, tak katal, tak kabro, 6.57, dobré ráno, přátelé, polovina týdne, středa s datem 8. července. Je tady a Roman s vámi opět na 107 FM až do 11. Proud muziky, informací, zábavy, novinek a taky soutěží. Tohle je před námi a z muziky David Guetta za chvilku budeme čarovat. Lady Gaga, Bracadabra. A bude Gabry Ponte, Jordi. Tak super poslech a dobrou náladu, hlavně taky příjemné stávání, anebo cestu do práce přeji. Hlavně bezpečnou, na dopravu se podíváme už za chvilku.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
2: Free Radio. Free Radio. Jediné opravdu tady.

Like it, flow, 8 minut po 7, jdeme gratulovat. Kdo pak dneska slaví? Tak já vám to prozradím, Nori. Nora dneska slaví svátek. Všechno nejlepší v republice, celkem 604, v Brně 57, pokud máte ve vašem okolí Noru. Třeba jako kolegyni, tak udláte velkou radost tím, že si vzpomenete, že dneska slaví svátek. Tak všechno nejlepší, pojďme se podívat i mezi slavné osobnosti. Ludvík Němec, spisovatel, Petr Kotval, taky slaví narozky dneska. Tereza Bebarová, herečka, dabérka, nebo Lucie Hadašová, česká mis z roku 2007, taktéž dneska má důvody k oslavám. Lady Gaga, Abrakadabra, Milky, za chvilku Sigala, bude tu i Nicky Jam. Free Radio. Free Radio.

0: Ale Gabry Ponte a Jordi. 7 hodin 29 minut. Aktuální informace z dopravy, počasí, omrkneme taky bleskovky. Katka připravuje. A právě teď nadešel její čas, aby nám prozradila, co je nového.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
2: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Radia.
3: Jsou tu zprávy, vítejte. Radní městské části Brno Střed vybrali firmu, která upraví provozní budovu na Rulerově nábřeží u řeky Svratky pro potřeby kavárny. Práce za víc než 8 milionů potrvají necelé 3 měsíce. Radnice zároveň připravuje výběrové řízení na provozovatele podniku. Premiér Andrej Babiš a prezident Petr Pavel včera odjeli na neformální večeři na summitu Severoatlantické aliance ze stejného hotelu, ale v separátních kolonách. V takovém duchu se ostatně nesl celý včerejší den v Ankaře, kde se delegace českého premiéra a prezidenta míjeli. Na neformální večeři seděli každý u jiného stolu. Babiš na dnešním jednání pronese přibližně 5minutový projev, v něm se chce věnovat mimo jiné otázce navyšování obranných výdajů. Prince Harry spolu s dalšími 6 celebritami prohrál soudní spor s vydavatelem 2 deníků kvůli údajnému nezákonnému získávání osobních informací. Všechny žaloby byly podle stanice BBC zamítnuty, protože žalobci nedokázali svá tvrzení prokázat. Prince Harry a další celebrity, včetně Eltona Johna a Elizabeth Harley, obvinili vydavatelství, že je léta odposlouchávalo. Společnost takové výroky odmítla. Úspěšná česká disciplína paralelní obří slalom snowboardistek zůstal v olympijském programu. O další medaile tak mohou usilovat úřadující vítězka Zuzana Maďarová či královna předchozích her Ester Ledecká. O zachování alpského snowboardingu rozhodla exekutiva Mezinárodního olympijského výboru.
2: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radia.
0: Přátelé, v prvé řadě pozor, Lipůvka. Ano, kdo jede na trase mezi Svitavami a Brnem, tak na průjezdu Lipůvkou došlo tady ke střetu osobního auta motorky přímo v Lipůvce. To znamená, kdo jede na Lipůvku, tak tady je zdržení od křižovatky s Kuřímí asi nějakých 7 minutek. Ovšem, kdo jede od Milonic, respektive od Černé hory směrem na Lipůvku, tak už u Milonic vás zastaví kolona a minimálně 25 minut tady postojíte, protože ta kolona sahá právě až k Milonicím a vidím tady zdržení 25 minut kvůli té bouračce toho osobáku s motorkou. Dávejte na to pozor. Koukám ještě na D1 176. kilometr, je to směrem na Brno, tady je na krajnici porouchané vozidlo a podobně to vypadá i na 180. směrem na Brno, taky porouchaný auto. Co se týče centra města Brna, dneska ten provoz už i po ránu, když jsem jel do práce, tak to bylo poněkud hustší, tak počítejte s tím, že dneska cesta do práce bude trvat pár o třeba minutku, dvě déle. Rozhodně těm, kdo jedou po dálnici D1 od Prahy na Brno, dávejte pozor, někde od 178. kilometru. Tady vidím spíš 182. kývalka, tady je zdržení na 3 minutky. No a potom těsně před Brnem sjezd na Bohunice, taky kolona nahlášená, stejně tak vypadá i D2 od Olympie, od exitu 3 Chrlice, kolona, šťastnou cestu.
2: Dopravní linka Free Radia, volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Teplota aktuálně na 18 stupních, odpolední maxima 24 až 27 stupňů Celsia. Koukám se na radar, někdy kolem 8 hodiny ráno by měla přijít taková slabá přeháňka. Koukám se ale zase, že to šlo trošku spíš jižněji, takže nás to jenom tak lehounce lízne. No a pak už by snad mohl být klid. Během dne občas se může objevit nějaká slabá dešťová přehánka a mělo by být střídavě oblačno až polojasno. Maximální teploty 27.

0: Milan Hofstad, it's that time, 7.39, dobré ranko. Pojďme mrknout, co nového v Brně, mám tady jednu zábratnou novinku.
1: Free Radio, co nového v Brně?
0: Pokud rádi chodíte do Lužánek, tak tam čeká veliká proměna. Respektive ne čeká, ale v budoucnu nás očekává velká proměna hřiště v Lužánkách. Dominantou bude socha brněnského draka. Ano, brněnský drak si lehne přímo do Lužánek. Největší brněnský park čeká velká proměna dětského hřiště, která nově nabídne šplhání po síti z kluzavky nebo pružinové desky. Hotovo má být do konce tohoto roku. Nové houpačky, kolotoč nebo prolézačky zvířat a ještě k tomu taky socha brněnského draka. Takhle bude vypadat největší brněnský park, hlavně rekonstrukce dětského hřiště. A vím, že tam chodí spoustu maminek, i my jsme tam chodívali, když jsme měli malýho, když byl malej. Lužánky super. Tak zdravíme do Lužánek, ať se rekonstrukce zadaří a hlavně, ať nejsou komplikace. Sean Paul před námi, ale Farben, bude tu i Shaft Much Mambo Sway jako zpátečka. Hezké ranko.
1: Free Radio, tvý brněnský rádio.
2: Buď s námi ve spojení ve dne i v noci. Staň se členem naší rádiové party. Stáhni si naši novou

0: Play. Tak na co ještě čekáš?
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
3: Váš Peugeot na vás již čeká v Autopalas Brno, Hřibská 22.
4: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
5: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
4: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
6: Free Radio 107.

0: Much Mambo's Way, Shaft, 7.54, přesný čas, pojďme dál. Přátelé, za chvilku opět mrkneme společně do Brna, co nového, chystáme skvělou muziku, no a taky budeme soutěžit, někde se objeví double. A k tomu skvělá muzika, připravený Eyelid, si to slyšíte v pozadí, hrát bude taky tahleta skvělá pecka, to je Cascade a Jordani. Jednou vzpomínku na Shona Bakera On Helium Trip. Hity připravený, Roman s vámi až do 11. Tak super poslech a dobrou náladu vám všem ze studia Freak Radia. Za chvilku koukneme do Brna.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný syrup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
2: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: Já
1: mám mrknout dopravu na Blanensku, pozor, Lažánky, tady nabouralo osobní auto do plotu, dávejte velký pozor, stále pozor, taky na trase mezi Svitavami a Brnem, je to přímo v Lipůvce, došlo tady ke střetu osobního auta a motorky, provoz je řízen kyvadlově, počítejte se zdržením. Ta kolona, jsem říkal, tam je zdržení nějakých 20 minut, tak podíváme se, jestli už se nám to trošku, alespoň trošku rozjelo. Tak od Milonic, hustý provoz, vidím teď od Lažan, kolona, zdržení 10 minut. Už to není taková katastrofa jako před chvílí, už snad by to mohlo být i vyřešené, ta dopravní nehoda, ale ten kyvadlový průjezd, ten nám tam komplikuje provoz. Co se týče centra města Brna, už nám to tady houstne, koukám se na klasiku, vidím místní komunikace v Komárově, tady vidím Masná ulice, dávejte pozor, tady je nahlášená kolona, ještě samozřejmě taky Zvonařka, Dornych, okolo Heršpická ulice, taky zvýšený stupeň provozu hlásí a tak dále. Pojďme se podívat ještě na D1 180. kilometr směrem na Brno, tady na krajnici porouchaný auto, tak pozor, ať do něho nevrazíte. Šťastnou cestou, kdyby něco, tak se nám ozvěte, buď to přes telefon, a nebo přes naši apku.
2: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
1: 19 stupňů v centru, odpolední maxima dnes 24 až 27. Zatím to teda na sluníčkový den nevypadá, ačkoliv to tady hlásí meteorologové, že by mělo být dneska polojasno. Uvidíme, jak se to vyvrbí během dopoledne. Teďka přechází přes Brno taková drobná přeháněčka, pak snad už by měl být klid.
2: Free Radio, hudební novinky.

0: Switch Disco Rehab Some Fell Sleep Tonight. Máme 12,5 minuty po 8.
1: Free Radio, co nového v Brně?
0: Řekneme na požár u Bratčic, přátelé. Hasiči stále ještě likvidují požár skládky u Bratčic na Brněnsku. Oheň se v noci rozšířil na plochu zhruba 100x100 metrů. No a na místě zasahovalo asi 20 hasičských jednotek. Velitel zásahu proto vyhlásil dokonce i třetí stupeň poplachu. Hasičům hašení komplikoval silný vítr i náročný terén ve svahu. Z kránu dostali hasiči požár pod kontrolu a začali redukovat počet jednotek. Dva hasiči se při zásahu zranili, jednoho záchranáři odvezli do nemocnice a podle mluvčího hasičů pana Mikošky potrvá zásah nejméně ještě několik hodin. U Bratřic, pokud jedete okolo, tak tam to asi uvidíte na vlastní oči, že se tam ještě čoudí. Chytla tam skládka. 100x100 metrů, to není žádná sranda. Tak díky hasičům a pro ně speciální muzika. Eyelid bude tu, Topic, hrát bude i Steve Aoki, no a za chvilku dáme bleskovky.
1: Free Radio, tvý brněnský rádio. Free Radio, Free Radio, Free Radio, 107 FM.

0: Sean Baker on a Helium Trip. Tady u nás na Free Radio. Zpátečka 8 hodin 29 minut. Zprávy.
1: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi všude zdejší, všude je
3: fajn. Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
4: Přeji hezké ráno. Družice Kostka, kterou vyvinul a sestavil studentský tým z VUT v Brně, od včerejška krouží na oběžné dráze Země. Startu rakety Falcon 9 společnosti SpaceX včera ráno v aule Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií přihlíželi desítky studentů i další diváků. Tým nyní čeká náročné období, kdy bude kontrolovat a testovat funkce družice. Družice Brnosat, kterou společně připravují Hvězdárna a Planetárium Brno, VUT v Brně, Masarykova univerzita a společnost SpaceManic, vyletí na oběžnou dráhu na konci roku 2027. Při letošní zbraňové amnestii odevzdali lidé 5918 zbraní, přes 213 tisíc kusů střeliva, více než 2600 kusů munice a zhruba 64 kg výbušnin. Více zbraní než letos přinesli lidé jen před 17 lety. Vůdkyně francouzské krajní pravice Marine Le Pen chce příští rok kandidovat v prezidentských volbách. Řekla to po včerejším verdiktu odvolacího soudu, který ji sice uznal vinou ze zneužití veřejných prostředků, ale zkrátil původní délku zákazu kandidovat na veřejné funkce. Le Pen zároveň uvedla, že se kvůli části rozsudku obrátí na kasační soud. Tenistka Karolína Muchová se probojovala do 5. grandslamového semifinále v kariéře. U toho premiérového ve Wimbledonu se ale cítí nejlépe ze všech. Po včerejším vítězství nad 14násobnou grandslamovou šampionkou Japonkou Osakaovou 7-6-6-4 těšilo, že je zdravá a může naplno prodat svou hru. Na trávě se cítí nejlépe v životě, a to i přesto, že má na ní silnou alergii.
3: Víme, kde to houstne. Doprava Free
0: Rádia. Tak jdeme opět zkontrolovat, jak vypadá aktuální doprava a provoz v Brně a okolí. Vidím na trase mezi Svitavami a Brnem. V Lipůvce došlo tady ke střetu osobáku a motorky. Tak jdeme na to mrknout. Zdali tahle ta komplikace už náhodou není vyřešená, koukneme, vidím ještě jo, ještě kolona je. Mezi Lažany a Lipůvkou zdržení očekávejte, je to tak na 5 minutek kolona, ještě tam probíhá došetřování té bouračky, tak na to dávejte majzla. Co se týče centra města Brna, vidím tady zdržení klasika ve Štířicích, tady vidím na Vídeňské ulici nahlášenou kolonu, podobně to vypadá taky na Dornichu a Zvonařce. Tady taky postojíte nějakou chvíli na Nových Sadech, jak by jsme trošku Jihlavská nám vázne. Co nám vázne nejvíce, tak je D2, tady máme nahlášenou kolonu od Olympie, no a na D1 zdržení očekávejte od exitu 182 Kývalka, šťastnou cestu.
3: Dopravní linka Free Radia, volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Rádia.
0: Počkáme, až odejde oblačnost. Odpoledne už by mělo svítit sluníčko a teploty by měly stoupat. Aktuálně v centru Brna měříme 19 stupňů, odpoledne 24 až 27.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Dětství je, když se jdete v noci vyčurat a pak rychle běžíte zpátky a skočíte přes půlku pokojíčku rovnou na postel a jste rádi, že vás nechňapla ta příšera pod postelí. No a dospělost je, když se ta příšera ráno probudí vedle vás.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: Mezzo Rotto, Alessandra Morosso. 8 hodin 39 minut, Janča Hubová nachystaná kino novinky. Free Radio,
1: novinky v kinech. Tento týden pro vás mám opět i jeden dokument s názvem Budoucnost utváří minulost, kauza Hilsner. Vracíme se do roku 1899, kdy vyvolala vražda mladé ženy Anežky Hrůzové ve městě Polná krvavou pomluvu, která vešla do dějin jako Hilsneriáda a byla spojena s největšími projevy antisemitismu na českém území během 19. století. Nové důkazy ukazují na skutečného pachatele, ale české soudy odmítají očistit jméno židovského mladíka Leopolda Hilsnera, nespravedlivě obviněného a odsouzeného za vraždu. Tak to byl ve zkratce nový dokument, který můžete vidět v kinech. Budoucnost utváří minulost, kauza Hilsner.
2: Našli se pravý, hledal se majitel.
3: A majitel byl nalezen.
4: A na drátku máme Tomáše. Ahoj Tome.
5: Ahoj.
4: Čau. Dárek, tak ty to dneska cítíš, že to padne, jo? Padne ti to do tvýho klína. Takže Tome, prosím tě, jaký je podle tebe to poslední číslo?
5: 7.
4: Takže cítíš 7, poslední číslo, ale 7, který ještě nikdo neskoušel, takže by to mohlo klapnout, Markétko, jsi napnutá jak gaťky.
6: No je to, že jo.
4: Jdem na to, přátelé.
6: pojďme, už se nenapíne.
4: Poslední 6. číslo, 7. Je to tak, Kýťa! Juhu, Tomáši, je to tvoje! Tome, jak se cítíš? Opadlo to z tebe, nervíky, srdíčko?
5: No jasně, úplně to ve mě bušilo, jsem doufal, že to vyhraju.
7: A tímto rozhodně nekončíme. My jsme těch 5 litrů našli mnohem víc. Další pátrání po majiteli ztracené bankovky rozjedeme už brzy.
8: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
9: Trefíte se?
10: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix. Buďte in.
11: Přemýšlíte, kam v létě s rodinou na nezapomenutelný zážitek? Přijměte naše pozvání na gala show Kůň pátý element. Mýtický příběh naplněný akcí, ohňovými efekty, s novou hudbou a souzněním s koňmi. Lístky si rezervujte již nyní na ticketportal.cz. Kůň pátý element. Lepší než dovolená u moře. Již nyní ve westernovém městečku Boskovice.
12: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
13: Free Radio 107 FM.

0: Koko Ina, Arzenium. Přátelé, hraje dvakrát po sobě. Double Fríčka, Double Fríčka. Jdem se pojít na telefon, kdo pak se dovolal. Dobrý den, Fríčko, dobrý den.
1: Ahoj, dobré ráno všem, Lucka za volantem.
0: Lucka za volantem. Luci, už jsem se setkal několikrát s tím, že v rámci Freeboxu si naši posluchači tuhletu vecku, která právě teď odehrála dvakrát, objednávají, ale vyslovují to špatně. Oni říkají Lukášovi, že chcou zahrát tu kokotinu. Ne kokoina, ale kokotina.
1: Já se teď chvíli zamyslel, jestli se to jmenuje kokoina nebo Argentina, nebo co tam jako je za problém, a už jsem ho pochopila, dobrý.
0: Je to Arzenium a kokoina, jenomže naši posluchači říkají, ale Lukáši, pust nám tu kokotinu. Ale to...
1: Hlavně, že Lukáš ví, tyjo, jako to se jako domluvíte, to je v pohodě.
0: To jo. To on je znalej tady v tomhle. Každopádně, ať to nezakecáme, musím pogratulovat. Luci, vyhráváš.
1: Děkuji.
0: Dublík, kdy jsi hrála naposledy kulábr?
1: Jo, čtvrt roku zpátky.
0: No paráda.
1: Paráda. Není to tak dávno.
0: Super, tak si to zopakneš, pravidla znáš, doufám. Každopádně máš tady u nás 2 hodiny kulečníku, Yellowfish Kohoutovice, biliard klub a k tomu pizzu gratis. Hm?
1: Paráda, děkuju moc
0: krát. Nemáš zač. Vydrž na telefonu, šťastnou cestu. Přátelé, takhle vypadá double. 2 písničky, jakmile jedna skončí a začne to stejný hrát znovu, tak co nejrychleji volejte studio a výhra je vaše.
2: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš. Hrý rádio. To se

0: Peoples Insomnia. Rok 1996. 8:56. A máme pro vás pár tipů, kam vyrazit.
1: Free Radio. Kam vyrazit?
2: Zveme vás na festival Planet Brno. Od 6. do 12. července se Kraví hora promění ve vesmírné centrum pod širým nebem. Přijďte si prohlédnout obří modely planet, užít si letní kino, přednášky, výstavy i program Digitáriu. Festival Planet Brno. Každý den od 14 hodin až do 11:30 večer a vstup je zdarma. Více na festivalplanetbrno.cz.
0: Nejnovější hity připravený Scooter No Rewind. Rád bude Diplo a Cameron Whitcomb. Nebo i Total Eclipse of the Heart. To je Freddy Fader. Za 3:09 startují krimi zprávy.
1: Free Radio 107 FM.

0: I'm okay, a little bit, 6 minut po 9.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Razíme na silnice, omrkneme aktuálně stav, jak to vypadá. Pozor, se dávejte na Blanensku v Lažánkách, tady nabouralo osobní auto do plotu. Při průjezdu možná drobné zdržení, jinak vidím, že v Lipůvce už by to mělo být vyřešené, už to tady ani nebrání provozu, ta dopravní nehoda. Koukneme na to ještě podrobněji. Koukám na D2 od Olympie, od Exitu 3, dávejte pozor, tady stále kolona. Opačným směrem od Kývalky 182. km od Prahy na Brno, taky počítejte s tvorbou kolon. Jdem se podívat na tu Lipůvku, jak to vypadá, tady už se nám to rozjelo, už je tu průjezd bez komplikací. Šťastnou cestu.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: 19 stupňů venku, odpoledne 24 až 27 a mělo by být slunečno.
1: Free Radio. Hudební novinky.

0: Call on me, 12 minutek po deváté, krásně nám to uteklo. Teď krimi zprávy, pojďme se podívat za strážníky městské policie Brno. Na telefonu připravený pan Václav Kadraba.
1: Krimi zprávy Free Radio. Horká linka.
2: Hezký den do studia i všem posluchačům Free Radio. Příjezd strážníků si vyžádal v úterý odpoledne pracovník ostrahy jednoho z obchodních center v Bohunicích. Jako důvod operátorovi linky 156 sdělil, že zadržel ženu údajně podezřelou z krádeže. Po příjezdu hlídky ostraha vylíčila, že 20-letá žena do obchodu vstoupila za doprovodu neznámého muže, ale ten prý utekl potom, co je údajně odhalil. Také doplnil, že mladík prý batoh plnil čokoládami a balíčky s kávou za více než 4000 korun. Mladá dívka se přitom rozlížela po okolí. Ta strážníkům zapírala, že prý nic neukradla a muže nezná. Poté jí hlídka informovala, že všemu přihlížela kamera, která tvrzením pracovníka ostrahy potvrdila. Po zjištění se dívka ke krádeži přiznala a také prozradila, že neznámým mužem je její bratr. Po ověření jejich osobních dokladů strážníci navíc zjistili, že jí údajně za opakované krádeže hledají republikoví policisté, které hlídka vyrozuměla a případ jim předala. Děkuji za pozornost a přeji příjemný poslech.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Dark Love, DJ Antoine, Flip Kapela, Evelyn, 18,5 minuty po 9. Další krimi, pojďme se podívat za brněnskými kriminalisty. Další případ na horké lince je tady.
1: Krimi zprávy Free Radio. Horká linka.
2: Riskantní jízdu řidiče vozidla Škoda Super řešili minulou sobotu krátce po půlnoci dálniční policisté z Ivanovic na Hané na Vyškovsku. V okresním městě vozidlo zaujalo hlídku svým způsobem jízdy natolik, že se jí policisté rozhodli zkontrolovat. Řidič však na výzvu k zastavení vůbec nereagoval a místo toho se pokusil ujet. Z Vyškova zamířil směrem nad Rysice. V nočních hodinách byl naštěstí provoz minimální a tak svou bezohlednou jízdou přímo neohrozil další účastníky silničního provozu. Přesto bylo jeho jednání mimořádně nebezpečné. Opakovaně se snažil služební civilní BMW blokovat, aby jej policisté nemohli předjet a několikrát se pokusil policejní vozidlo dokonce vybrzdit. Když pochopil, že po silnici nemá šanci dalšímu speciálu ujet, sjel na polní cestu. Tento manévr se mu ale stal osudným. Při jízdě mimo komunikaci si poškodil vozidlo a z motorového prostoru začal vycházet hustý dým. Ani toho ale nezastavilo. V Ivanovicích na Hané následně nezvládl průjezd zatáčkou a narazil do zaparkovaného vozidla. Když se jej policisté pokusili zastavit zablokováním cesty služebním automobilem, narazil i do něj a pokračoval v úniku. Policisté už však v tu chvíli věděli, s kým mají tu čest. Řidič následně bez rozsvícených světel vjel do pole s obilím, kde vozidlo odstavil a dal se na útěk. Ani tomu však nepomohlo. Policisté okamžitě rozdělili rozsáhlou pátrací akci, do které se zapojilo několik hlídek. Její finále přišlo krátce po 5. hodině raní, kdy byl hledaný muž zadržen na dálnici D1 na 233. kilometru. Na místě vyšlo najevo, že si po útěku přivolal taxi, kterým se snažil z místa dostat. Překvapením nebyl ani výsledek orientačního testu na omamné a psychotropní látky, který vyšel pozitivně. Řidič se následně odmítl podrobit odbornému lékařskému vyšetření. Další prověrka navíc ukázala, že měl vysloven zákaz řízení až do října letošního roku. Policisté jeho poškozené vozidlo nechali odtáhnout na policejní záchytné parkoviště. Případem se nyní zabývají vyškovští dopravní policisté pro podezření ze spáchání trestného činu, maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Není vyloučeno, že se právní kvalifikace může ještě zpřísnit.

0: Freddy Fader, Total Eclipse of the Heart, další tyhle retropecky v neděli, přátelé.
1: Nejvíce kultovních retrohitů v brněnském éteru si vylaď každou neděli po 17. hodině na 107 FM. Retro Party Free Radio.
2: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
1: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
4: Jsou tu zprávy, vítejte. Radní městské části Brno Střed vybrali firmu, která upraví provozní budovu na Rulerově nábřeží u řeky Svratky pro potřeby kavárny. Práce za víc než 8 milionů potrvají necelé 3 měsíce. Radnice zároveň připravuje výběrové řízení na provozovatele podniku. Premiér Andrej Babiš a prezident Petr Pavel včera odjeli na neformální večeři na summitu Severoatlantické aliance ze stejného hotelu, ale v separátních kolonách. V takovém duchu se ostatně nesl celý včerejší den v Ankaře, kde se delegace českého premiéra a prezidenta míjeli. Na neformální večeři seděli každý u jiného stolu. Babiš na dnešním jednání pronese přibližně 5-minutový projev, v něm se chce věnovat mimo jiné otázce navyšování obranných výdajů. Prince Harry spolu s dalšími 6 celebritami prohrál soudní spor s vydavatelem 2 deníků kvůli údajnému nezákonnému získávání osobních informací. Všechny žaloby byly podle stanice BBC zamítnuty, protože žalobci nedokázali svá tvrzení prokázat. Prince Harry a další celebrity, včetně Eltona Johna a Elizabeth Harley, obvinili vydavatelství, že je léta odposlouchávalo. Společnost takové výroky odmítla. Úspěšná česká disciplína paralelní obří slalom snowboardistek zůstal v olympijském programu. O další medaile tak mohou usilovat úřadující vítězka Zuzana Maďarová či královna předchozích her Ester Ledecká. O zachování alpského snowboardingu rozhodla exekutiva Mezinárodního olympijského výboru.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Jdeme omrknout, jak vypadá aktuální dopravní situace. V Brně Bauerova ulice ve směru na Štyřice u výstaviště bouralo osobní auto s kamionem. Kolona se netvoří, ale přece jenom opatrně. Žánky, tady nabouralo osobně auto do plotu, dávejte pozor. A ještě vidím Průmyslová ulice, logistický park, tady bourala dvě osobní auta s držením minimální Brno venkov. Jinak Lipůvka průjezdná bez komplikací, aktuálně i bez držení. Koukneme, jak vypadá centrum města Brna, drobné zdržení. Očekávejte v Židenicích, kdo jede aktuálně směrem k Bílé hoře, tak tady dávejte pozor. Trošku i Vídeňská, ještě stále křižovatka Poříčí. Šťastnou cestu, kdyby cokoliv volejte, nebo použijte naši apku.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Aktuálně 20 stupňů, odpoledne 24 až 27. Zítra podobně, v pátek 27 až 30.

0: si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho!
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Vesmírný týden na Kraví hoře. To je festival Planet Brno. Obří modely vesmírných těles, letní kino s vesmírnou duší, cesty mezi hvězdami v digitáriu a hlavně nový obří model Gigalónu. To vše na jednom místě pro rodiny, zvídavé i náročné fanoušky vědy už od 6. do 12. července. A pozor, Kraví hora je pro auta vesmírně nedobytná. Více informací na festivalplanetbrno.cz.
3: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
4: Bulharsko, slunečné pobřeží. Odlety z Brna do tříhvězdičkového hotelu přímo u pláže nebo čtyřhvězdičkového hotelu s vlastním akvaparkem. Ideální pro rodiny s dětmi.
3: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
5: Free Radio 107 FM. 107 FM.

0: stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fishka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
2: Tajemný film. Už za chvíli.
3: Only you can hear me, summoner. What masterpiece shall we play today?

0: za námi Gala, Freed from Desire, 9 hodin 57 minut aktuálně, za chvilku tajemný film. Ano, budeme nadělovat opět skvělý zážitek, mám tady pro vás 2 volné vstupy na představení Kůň, pátý element. Jedná se o představení plné kaskadérských výkonů, akrobatických prvků a světelné scény. Westernový městečko Boskovice, mám tady 2 lupeny. Ano, Kůň, pátý element, zadarmiko, stačí jenom dobře poslouchat a ve správný okamžik zavolat se správnou odpovědí. Tomu Kesha Origami hrát bude za chviličku taky David Guetta a Family. No a rozjedeme to v 90kách, bude tu To Unlimited jako zpátečka. Za 2:10 startuje tajemný film za pár chvil.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák, půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel, různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
2: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Free Radio 107 FM.

0: film. Tajemný film. Na Free Radio.
1: Jdeme na tajemný film, přátelé. Tak, pojďme na to. Dneska budeme hledat český drama komediální seriál. Pozor, seriál jsme dlouho nehledali. Tak, český drama komediální seriál, který se natočil v roce 2019. Tohle je nápověda číslo jedna. Dáme další za chvilku.
0: Free Radio. Hudební novinky.

0: They together, I told you they wouldn't get in with us, man. These glasses, Celine, these Yeezy slides.
1: Patnáct minut po desáté, tajemný film pokračuje. První nápověda za námi, druhá před námi. Přátelé, pojďme se podívat, co vám můžu prozradit. Tenhle ten seriál se poprvé objevil v televizi na tuším nějakém placeném portále 29. prosince roku 2018. Je sice uváděno, že to vzniklo 2019, ale to bylo na přelomu 2018-2019. Poprvé oficiálně a zdarma jsme tento seriál mohli v České televizi vidět 7. ledna roku 2019. To jej začala vysílat Česká televize. A tenhle ten seriál má celkem 8 epizod. Nebál bych se nazvat to takovou minisérií, to je dneska moderní, že jo? 5-6 epizod. Tady je 8, takže 8 epizod. To by mělo stačit. Dvě nápovědy venku, třetí, tam se trošku rozmluvím.
2: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

Že posí žot metr gym tady u nás na Free Radio. 10 hodin, 23 minut. Tajemný film. Tajemný film. Na Free Radio. A my se jdeme podívat, přátelé, na třetí nápovědu. Tento seriál je pravděpodobně jediným českým seriálem v dosavadní historii, který mu pravidelně díl od dílu rostla sledovanost. Můžu vám říct, že tento seriál byl poprvé uveden na festivalu Serial Killer v květnu 2018, to je to, o čem jsem mluvil. A dokonce se tady párkrát objevila role známé asi film Marečku, podejte mi pero, že jo? Tak syn pana Kroupy, který se scházel se svojí partnerkou na hřbitově, tak tenhle pár už spolu hrál. Ano. V roli Jirka Šmicr a Taťána Medvecká. Tak tihle ti dva se v tomto seriálu taky objevili. Dokonce do jedné z rolí byla zvažována i tehdy ještě žijící Libuška Šafránková. Tohle stačí. Tři nápovědy venku, čtvrtou dáme později.

0: No Limit. You Unlimited na Free Radio. Přátelé, 10 hodin 31 minuta. Aktuálně pojďme na zprávy, mrkneme opět, co je nového, čerstvé bleskové informace. Kdyby cokoliv dopravě, tak musím připomenout, že k tomu, abyste nám dali vědět, kde jsou problémy, tak k tomu slouží telefon po staru a nebo přes naši novou aplikaci Free Radio. Tam se nám můžete ozvat na pár kliků, poslat hlasovku, jak jednoduché. Mrkněte na to.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland. Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
2: Pěkné dopoledne. Družice Brnosat, kterou společně připravují Hvězdárna a Planetárium Brno Vysoké učení technické, Masarykova univerzita a společnost Spacemanic vyletí na oběžnou dráhu na konci roku 2027. Brno prostřednictvím Hvězdárny do projektu vložilo přes 6 milionů korun, které byly nutné na úhradu vynesení do vesmíru, sestavení části družice a celkovou propagaci. Česká republika letos podle premiéra Andreje Babiše nesplní závazek vydávat na obranné výdaje 2% hrubého domácího produktu. Důvodem je to, že od předchozí vlády jeho kabinet získal rozpočet s deficitem ve výši 90 miliard korun. Česko je společně s Albánií a Slovinskem zemí, která na obranu v rámci NATO vydává nejméně. Sociální sítě v Austrálii zcela propadly v testu, zda kontrolují věk svých uživatelů. Poradci vlády zkušebně vytvořili 50 účtů s deklarovaným věkem 16 let. Napříč 9 platformám pravost tvrzení neskoumala žádná. Země přitom loni jako první na světě zakázala tyto platformy mladým do 16 let. Matias Vacek se po úniku 10členné skupiny posunul na 3. místo průběžného pořadí Tour de France. 24letý český cyklista při debutu na nejtěžším etapovém závodu pomohl k triumfu dánskému kolegovi Pedersonovi, sám projel cílem jako 10.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Jdeme mrknout na dopravu, jak to vypadá v Brno aktuálně. Vidím tady bouračku nahlášenou, přátelé Bauerova, osobák s nákladňákem na místě policie. Nevypadá to, že by se to nějak štosovalo. Koukám se, ještě světelná signalizace mimo provoz na ulici Merhoutové. Dávejte na to pozor, tady očekávejte silný provoz kvůli tomu, že tu nefungují semafory. Jinak další problémy tady nevidím. Bauerova, ano, jinak nic. Kdyby cokoliv, volejte nebo použijte apku.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Rádia.
0: Jak to vidí meteorologové, teploty by měly vyšplhat dnes na 24 až 27. Aktuálně venku měříme 21 stupeně.

0: to je Cat, Groove, Truth, Adversity. 10.40. Tajemný film. Tajemný film. Na Free Radio. Tak, dneska se přiznám, nechal jsem se inspirovat. Dneska slaví 42. narozeniny herečka, která tady hrála. Erika Starková. A Erika Starková hrála v tomto seriálu přeoperovanýho chlapa. Tak. Říkala si brácha Karel. V tom seriálu vlastně pak ji nazývají Karlem. Vedle ní v hlavní roli Martin Hoffman. A spoustu dalších. Byl tady Michal Jisteník, Zdeněk Godla a spoustu dalších. Jitka Čvančarová. Tak co, známe? Tajemný film. Na nic nečekejte a volejte. 790 107 107. Kdo zná dnešní seriál, může vyhrát zadarmiko dva vstupy na představení Kůň, pátý element. Skvělý zážitek.
1: Honza, ahoj.
0: Nazdar, ahoj. Kam valíš, kam razíš? Slyším handsfreečko.
1: Jedu z zákupu.
0: Do zákupu?
1: Ano, ne z zákupu, ne.
0: Jsem si říkal, jedu do zákupu. Z nákupu jedeš?
1: Z nákupu.
0: Dobře. Tak prosím tě, jenom jméno tvoje.
1: Honza.
0: Honziku, pojď ti nám prozradit, jaký jsme hledali seriál dneska.
1: Seriál Most?
0: Vždycky Most, že by?
1: No.
0: Máš pravdu. Gratuluju.
1: Děkuju.
0: Tak Honziku, naplánuj si výlet Boskovice, Westernový městečko, protože tam můžeš vyrazit. Máš tady dva kusy na představení Kůň, pátý element. Jedná se o představení plné kaskadérských výkonů, akrobatických prvků a světelnou show. Hele, vydrž na telefonu, no, užij si to, nepokládej.
1: Ano.
0: Přátelé, Honzík odpověděl správně, dnešní seriál byl Most. Našli se prachy, hledal
2: se majitel. A majitel byl nalezen. A na drátku máme Tomáše. Ahoj, Tome.
3: Ahoj.
2: Čau. Dárek, tak ty to dneska cítíš, že to padne, jo? Padne ti to do tvýho klína. Takže Tome, prosím tě, jaký je podle tebe to poslední číslo?
3: 7.
2: Takže cítíš sedmičku, poslední číslo, ale sedmičku tady ještě nikdo neskoušel, takže by to mohlo klapnout, Markétko, jsi napnutá jak gačky.
4: No je to, že jo.
2: Jdem na to, přátelé.
4: pojďme, už se nenapíne.
2: Poslední šesté číslo, sedmička. Je to tak! Juhu, Tomáši, je to tvoje! Tome, jak se cítíš? Opadlo to z tebe, nervíky, srdíčko?
3: No jasně, úplně to ve mně bušilo, jsem doufal, že to vyhraju.
5: A tímto rozhodně nekončíme. My jsme těch 5 litrů našli mnohem víc. Další pátrání po majiteli ztracené bankovky rozjedeme už brzy.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro. Ptáš se
7: mraku, kterou cestou se dá. Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi všude zdejší, všude je fajn. Free Radio 107.

0: hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
2: Zpátečka Frýnádia. Zpátečka Frýčka. 1999.

0: To je Raka Maka Fall.
1: $10.55,
0: Bumfunk MCs a Freestyler. Rok 1999, vzpomínková věc. Na tohle se pařívalo.
1: Na spoustu hitů se pařívalo.
0: To jo. A spoustu hitů máme ve zpátečkách a rozhodně si je budeme hrát. Tak, jeden z hitů, který vám rozhodně nabídneme, aby vám neunik, je novinkový Sigma. Venku teploučko, teploty stoupají a ideál stáhnout okýnko a vytáhnout loket z okna, jak to říká...
1: Jak říká Hector.
0: Loket z okna a pořádně to osolit, protože přijde i mandala. A když jsme u té zpátečky, rozhodně letní bomba Paul Johnson.
1: Get down.
0: Tak jo, připravena na vysílání.
1: No je.
0: Já už...
1: Ty už běž,
0: tak jo. Tak já už jdu.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák, půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel, různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
3: Vesmírný týden na Kraví hoře. To je festival Planet Brno. Obří modely vesmírných těles, letní kino s vesmírnou duší, cesty mezi hvězdami v digitáriu a hlavně nový obří model Gigalónu. To vše na jednom místě pro rodiny, zvídavé i náročné fanoušky vědy už od 6. do 12. července. A pozor, Kraví hora je pro auta vesmírně nedobytná. Více informací na festivalplanetbrno.cz.
2: Free Radio 107 FM.

Čerstvě vdaná paní Taylor Swift na Free Radio právě doznívá 11 hodin, 6 minut, k tomu to je přesný čas. S vámi v tuhle chvíli už ve studiu Peťa Hlávková a startují nám celebritky, my za chvíli koukneme za Madonou, ta se totiž vrátila s novým albem. Free Radio, hudební

0: Celebrity Show. Na Free Radio.
1: Madonna vydala 3. července album Confessions 2. Večer předtím novinku slavila v londýnském klubu za DJským pultem a producentem desky Stuartem Pricem. No a ten produkoval i 21 let starou desku Confessions on the Dance Floor, na kterou ta aktuální navazuje. Podle oficiálních prohlášení k desce Madonna v nových písních zkoumá témata lásky, traumatu, ztráty a uzdravování. Také prý posiluje přesvědčení, že na tanečním parketu není nic povrchního, je to naopak místo, které člověka zachraňuje místem úniku, napojení a přežití. No a vy si na takzvaný main song z této desky počkejte už tento pátek, nasadíme vám ho v hitparádě jako novinkový, toť i malá pozvánka k poslechu hitparády už tento pátek od 16 hodin.
0: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Paul Johnson, Get Get Down z roku 99 na Free Radio právě dozněl. Jdeme na další muziku. Přichystání jsou Macklemore a Ryan Lewis. Budou to i Offenbach. Nebo Galantis a 5 Seconds of Summer. Za chvíli zprávy.
1: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
2: Ptáš se mraku, kterou cestou se dá.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
1: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Radia.
4: Pěkné dopoledne. Největší brněnský park Lužánky čeká velká proměna dětského hřiště, které nově nabídne šplhání po síti, skluzavky nebo pružinové desky. Hotovo má být do konce roku. Vybavení hrací plochy už částečně neodpovídá současným požadavkům na kvalitu, bezpečnost a atraktivitu veřejného prostoru. Město na opravu přispěje přes 3,5 milionu korun. Ministerstvo zdravotnictví připravuje na doporučení Světové zdravotnické organizace plán na zvládání extrémních veder. Jeho cílem má být ochrana těch nejzranitelnějších. Sama organizace nebezpečí spojené s oteplováním přirovnává k pandemii covidu. Proběhnout má například analýza zdravotních rizik a nastavení systému včasného varování. Západní a jihozápadní Evropa čelí další výrazné vlně veder, a to jen krátce po rekordních červnových vedrech. Teploty ve Francii, Španělsku a Portugalsku stoupají nad 40 stupňů a ve Francii vedro nepoleví po celý týden. Do Česka se dostane jen okraj velmi teplého vzduchu ze západní Evropy. Česká golfistka Sára Kousková se chystá na třetí major v kariéře. Zítra ve Francii nastoupí k prvnímu kolu turnaje Amundi Evian Championship a chce dopadnout lépe než loni, kdy po nevydařeném úvodu obsadila 130. místo.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radia.
0: Pozor si dávejte na Bauerce ve směru na Štýřice. Tady se došetřuje dopravní nehoda nákladního vozidla s osobním a na Merhautce nám nefungují semafory, tak i tady pozor.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: 22 stupňů aktuálně venku, už nám tam hezky svítí sluníčko, trošku nám ještě oteplý vzduch. Mělo by být během dneška ještě 25 stupňů. Zítra očekávejte denní maxima také kolem 24-25 stupňů. Po ránu lehce oblačnou oblohu, během odpoledne se nám ale opět začne projasňovat. Pátek 26, sobota 27, neděle 28, čeká nás krásné počasí.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Počkejte, počkejte, nikam nespěchejte, všeho do času. V zimě budeme vzpomínat, jak jsme v létě zadarmo chcípali vedrem.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: Celebrity Show. Celebrity Show na Free Radio.
1: Třetí den festivalu Beats for Love ovládl belgický DJ Dimitri Vegas. Do Ostravy dorazil jen na několik hodin. Přesto předvedl show, která nadchla tisíce fanoušků a také faninek. Z letiště ho ale na festival musela přivést policejní exkorta. Ta mu totiž dělala doprovod. A proč? No protože jeho let byl zpožděn a aby se nestalo to, co loni, tak ho vezli právě co nejrychleji na pódium, a to policejní exkortou. Beat for Love je za námi, já věřím, že na další ročník se už všichni moc těšíme. Teď už Galantis a 5 Seconds of Summer.
2: Buď s námi ve spojení ve dne i v noci. Staň se členem naší rádiové party. Stáhni si naši novou

0: a Google Play. Tak na co ještě čekáš?
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Nechte se unést na hřbetech bájných stvoření v Gala Show Kůň pátý element. Zažijte toto léto show plnou akce, ohňových efektů, akrobacie a nádherných koní. Vstupenky získáte na ticketportal.cz. V ceně vstupenky získáte také celodenní program ve westernovém městečku Boskovice. Kůň pátý element. Ve vybraných termínech až do konce prázdnin v Boskovicích.
3: Free Radio 107

0: Pátečková muzika na Free Radio, za námi, před námi aktuálnější, pojďme na ni. Už za chvíli zazní The Blessed Madonna. Přichystáne Timmy Trumpet. Nebo Becky Hill.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi všude zdejší, všude
2: je fajn. Trafíte se?
3: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix. Buďte in.
4: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: Maroon 5, Christina Aguilera na Free Radio po 12. hodině na Rulerově nábřeží vznikne kavárna. Radnice tam vybrala firmu na přestavbu a víc o tom za chvíli.
1: Free Radio. Hudební novinky.

0: Na brněnském Rulerově nábřeží přeci jen přibude kavárna s výhledem na Svratku. Radní Brna středu už vybrali firmu, která upraví provozní budovu a brzy začnou hledat i provozovatele podniku. S letní sezónou se navíc na nábřeží postupně otevírají první obchody a také podniky. Třeba dnes právě otevřel první podnik. Další dva se přidají v průběhu příštího týdne a součástí všech provozoven jsou také venkovní zahrádky. A už nyní si třeba můžete vychutnat dobrou kávu, zákusek k tomu a mnoho dalšího. Teď Becky Hill na Free Radio, za chvíli zprávy.
1: Free Radio, tvý brněnský rádio. Free Radio, Free Radio, Free Radio, 107 FM.
2: Nastraž uši, tahle novinka si zaslouží.

0: Tričko stále s vámi, doznělo Venga Boys, jdeme na další muziku. Přichystání jsou Sebastian Ingrosso a Ryan Tedder. Budou to i Charlie XCX. Nebo Florida s Kešou, za chvíli zprávy s Peťou.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
6: Dozvíš se to jako první v Brně. Právě
7: přeji hezkou středu. Jihomoravští hasiči dnes přes 9 hodin zasahovali u požáru skládky u Bratčic na Brněnsku. V noci kvůli velkému počtu jednotek vyhlásili třetí stupeň poplachu. Kránu dostali oheň pod kontrolu a redukovali počet jednotek. Dva hasiči se při zásahu zranili. Jeden z nich skončil v nemocnici. Rodičovský příspěvek zřejmě vzroste od příštího roku o 50 tisíc na 400 tisíc korun. V případě narození dvojčat a vícerčat jde o dvojnásobek částky. Vládní novelu dnes schválila sněmovna. Opoziční STAN, Piráti a KDU-ČSL neprosadili žádný ze čtveřice návrhů na zavedení valorizace rodičovské. Změní se i podmínky pro superdávku, a to například u části dávky určené na bydlení. Vůdkyně francouzské krajní pravice Marine Le Penová po verdiktu odvolacího soudu uvedla, že příští rok bude kandidovat v prezidentských volbách. Soud rozhodl, že je vina ze zneužití veřejných prostředků. Zároveň zkrátil období, po které nesmí vykonávat veřejnou funkci. V roce 2027 bude mít však Le Penová elektronický náramek, protože soud jí také uložil 3 roky vězení, z toho 2 podmíněně. Politička uvedla, že se kvůli této části rozsudku obrátí na kasační soud. Po 2 asijských turnajích Ligy národů v Číně a na Filipínách se české volejbalistky představí od dneška v Bělehradu a čekají je poprvé výhradně evropští soupeři. Na úvod dnes nastoupí v 16:30 proti Němkám. Ve společné tabulce jsou zatím 10.
6: Víme, kde to houstne. Doprava Freeradia.
0: Stále si dávejte pozor na Mrhoutce, nefungují nám tady semafory, ale vypadá to, že je to jediná komplikace na Brno a blízké okolí. Kdybyste přeci jen o něčem dalším věděli, o čem by podle vás měli vědět i ostatní řidiči na cestách, volejte naši dopravní linku nebo využijte apku Freeradia.
6: Dopravní linka Freeradia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Freeradia.
0: 23 stupňů aktuálně v centru města Brna. Ještě během odpoledne by nám to mělo dostoupat na 25. Zítřejší denní maxima se budou opět pohybovat kolem 25 stupňů a čeká nás slunečné počasí. Teď Sebastian Ingrosso a Ryan Tedder.

0: A na drátku máme Tomáše. Ahoj Tome.
1: Ahoj.
0: Čau. Dárek, tak ty to dneska cítíš, že to padne, jo? Padne ti to do tvýho klína. Takže Tome, prosím tě, jaký je podle tebe to poslední číslo?
1: 7.
0: Takže cítíš sedmičku, poslední číslo, ale sedmičku tady ještě nikdo neskoušel, takže by to mohlo klapnout, Markétko, jsi napnutá jak gaťky.
2: No je to, že jo.
0: Jdem na to, přátelé.
2: Pojďme, pojďme, už se nenapíne.
0: Poslední šesté číslo, sedmička. Je to tak, Kýťa. Juhu, Tomáši, je to tvoje. Tome, jak se cítíš? Opadlo to z tebe, nervíky, srdíčko.
1: No jasně, úplně to ve mně bušilo. Jsem doufal, že to vyhrajou.
3: A tímto rozhodně nekončíme. My jsme těch 5 litrů našli mnohem víc. Další pátrání po majiteli ztracené bankovky rozjedeme už brzy.
4: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
5: Bulharsko, slunečné pobřeží. Odlety z Brna do 3hvězdičkového hotelu přímo u pláže nebo 4hvězdičkového hotelu s vlastním akvaparkem. Ideální pro rodiny s dětmi.
4: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
6: Ptáš se mraku, kterou cestou se dá.
7: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
6: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
8: Free Radio, Free Radio, novinky v kinech.
9: A je to tady zas, tak to je název nové francouzské komedie, která je právě teď v kinech. Je pokračováním filmu Cocorino plné chaosu, vtipných situací a nečekaných zvratů. Alice a François konečně chystají svatbu a zdá se, že všechny rodinné spory jsou minulostí. Nikdo už nechce řešit rodokmen a otcové nevěsty a ženicha jsou konečně spokojeni. To se však rychle změní ve chvíli, kdy vyjde najevo, že dřívější výsledky DNA testů byly chybné a jejich původ je úplně jiný, než si mysleli. Hrdí a tvrdohlaví muži se musí vyrovnat se svou novou identitou a brzy se mění na vášnivé obhájce svých původních kořenů. Podaří se jim navzdory všemu najít společnou řeč a neskazit svým dětem svatební den? K létu komedie prostě patří a na téhle francouzské rošádě s názvem A je to tady zas byste určitě neměli chybět.
8: Free Radio 107 FM.

0: po sobě. Rychle volej studio 790 10707 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
2: Free Radio. Free Radio. 107

0: Double DJ se na fríčku, jdeme na další muziku. Přichystaná už je Alessandra. Budou to i Years Years. Nebo Major Lazer, DJ Snake a Mou a taky dorazila Kýťa Kolibová, kterou vítám v éteru, přeji krásné odpoledne.
1: Čau, ahoj. I tobě, ahoj.
0: Usměvavá jako vždy. A já si myslím, že se třeba i těšíš na víkend na nějakou dobrou koupačku. Má se zlepšit počasí, bude to naprosto parádní.
1: Já se těším už zítra, protože si beru volno, takže já už zítra se budu někde čachtat.
0: No tak to je naprosto ideální. Tak doufám, že to vyjde i vám ostatním. Teď je další muzika, já se těším zase zítra.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
3: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

and Years, tahle britská trojice s hitovkou King po 13. hodině. Dneska v kalendáři středa 8. července, kdy mimochodem slaví svátek Nora. To jste možná ještě dneska neslyšeli, se je tu Free Rádia. Tak popřejeme Norám všechno nejlepší. No a možná jste nevěděli, že dneska taky slavíme Mezinárodní den videoher. Tento den se připomíná a oslavuje jako v podstatě první zrození moderní herní konzole, která odstartovala velkou zábavu pro lidi na celém světě. Tak možná i vy jste milovníci nebo milovnice, tak si dnešní videohru užijte o něco víc, protože dneska slavíte svůj mezinárodní den. No a po 13. hodině společně budeme cvičit taky nejenom prstíky na klávesnici a na různých konzolách, ale budeme procvičovat naše jazyčisko. A to je přece jenom trošku užitečnější, tak abychom se nepřeříkávali, aby ten náš jazyček mluvil pěkně plynule. Tak za chvilku další jazyk mám pro vás připravený, k tomu novinka Feels Right, bude i Pretty Woman anebo Lean On. Free Radio. Hudební novinky.

0: Savage Laser společně s DJem Snakem a Mou, tak tohle bylo Lean On a před námi Jazykolam.
1: Nevaž se, rozvaž se.
0: Tak si jdeme zase lámat jazyček přes Jazykolam. Tentokrát si myslím, že by to nemuselo být až tak těžké, ale přece jenom zase je tam takový drobný zádrhelek. Pojďme na to, je to trošku delší, ale věřím, že si to zapamatujete. Květo, kup poupě, je to skvělá koupě. Cítíme, poupě, koupě, tam by to mohlo zadrhnout, ale vy to zvládnete. Květo, kup poupě, je to skvělá koupě. Takže toto je dnešní Jazykolam, který, když si zkusíme říct párkrát za sebou, ať si ho zapamatujeme, tak potom jsem zvědavá, kolikrát to zvládneme. A myslím si, že by to šlo i rychleji víckrát. Tak květo, kup poupě, je to skvělá koupě. Jdete se mnou? Květo,

0: Mě najednou nadechnutí, už mi docházel dech, ale myslím si, že to tentokrát půjde, co? Že byste dali aspoň dvakrát, třikrát za sebou Květo, kup poupě, je to skvělá koupě a zkuste se opět soustředit, pěkně artikulovat, věřím, že dneska vám to šlo krásně.
1: Nevaž se, rozvaž se.
2: Na mě nevypadá, že to je jazyčisko.
1: Jazyková rozcvička s Free Radiem.

0: Jamily a její Superstar z roku 2003, tak tohle jsme si, přátelé, užili na Free Radio jako zpátečku minutku po půl druhé. Co dál? Za chvíli, jak já říkám, páteční nálada s Rehabem, Mufasou a Believe Shooting Stars. Přihodíme taky Fede Legrand a Used to Think. Na Fede Legrand je to možná takový pohodovější, ale proč ne, jednou za čas. A k tomu přihodíme taky The Weeknd, písničku z roku 2004. A teď už dvě minutky po půl druhé na zprávy.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi všude zdejší, všude je
2: fajn. Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Radia.
3: Hezké odpoledne. Na náplavce dnes otevřel první podnik. Při výhledu na řeku si tak lidé mohou nově vychutnat kávu, zákusky, sendviče a mnoho dalšího. Podpora na bydlení v superdávce se bude od října stanovovat zřejmě podle nákladů domácností v jednotlivých okresech, nikoli podle velikosti bydliště. Mezi zranitelné skupiny budou nově patřit samoživitelé a samoživitelky s dětmi do 15 let věku, místo do 7 let. Změny v dávce státní sociální pomoci dnes sněmovna schválila v novele o zvýšení rodičovského příspěvku. Ceny ropy se výrazně zvyšují po zprávě, že Irán a Spojené státy na sebe znovu letecky zaútočili. Washington zároveň opět uvalil na Teherán sankce týkající se prodeje ropy, což vyvolalo obavy z rozpadu křehkého příměří a možného opětovného narušení dodávek z Blízkého východu. Úspěšná česká disciplína paralelní obří slalom snowboardistek zůstala v olympijském programu. O další medaile tak mohou usilovat úřadující vítězka Zuzana Maďarová nebo královna předchozích her Ester Ledecká. O zachování alpského snowboardingu rozhodla exekutiva Mezinárodního olympijského výboru.
2: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radia.
0: Aktuálně v Brně nehoda, a to v opuštěné ulici ve směru na Židenici. Tady bouralo osobní auto s nákladním. Počítejte s omezením v provozu. Opuštěná ve směru na Židenice. Další potom porouchané auto je v Černovické ulici, tak na to taky dávejte pozor. Za Kali směrem na Tišnov bourala dvě osobní auta. Počítejte s omezením, je to v odbočce na Dolní Loučky. Další komplikace jsou na dálnici D50 220. km ve směru na Brno. Tady se stala nehoda osobního auta s nákladním, kolony se ale netvoří. A dálnice D1, i tady je bouračka ve směru do Brna, 182. Od Kývalky je to se zdržením a vypadá to, že do kolony vyjedete už od 178. o Ostrovačic. Takže komplikace ve směru do Brna kvůli nehodě a zdržení od 178. kilometru. Co se týče dalších komplikací, tak zatím provoz v Brně je celkem pohodový. Housne to akorát kolem Zvonařky a na Jihlavské ústředního hřbitova, ale jinak by to mělo jít dobře. Pokud máte cokoliv dalšího, tak přihoďte na dopravní linku nebo do apky Free Radia.
2: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Centrum města Brna 25 stupňů, což by tak nějak plus minus mělo být i dnešní maximum, i když věřím, že to v Brně ještě klidně může o nějaký ten 1-2 stupínky povyskočit. K tomu převážně slunečná obloha, sem tam se objeví mráček. Vypadá to, že velmi podobné počasí bude taky zítra a v pátek, kdy mají být teploty po ránu ještě o něco chladnější. Dokonce kolem 12-13 stupňů, přes den se ale opět dočkáme krásné letní 25 a k tomu převážně slunečné oblohy. V sobotu a v neděli by mělo být trochu tepleji, v sobotu kolem 27, v neděli i 29.

0: Rádio. Burza práce.
1: A máme tu čerstvou burzu práce. Hledá se automechanik anebo posila na úklid.
0: Free job.
1: Automechanik na provádění servisních prohlídek a oprav vozidel, diagnostika a odstraňování mechanických i elektrických závad, preventivní údržba vozidel a jejich příprava k provozu, požadavky vyučení v oboru automechanik, autoelektrikář nebo autoklempíř, řidičský průkaz skupiny B, zájem o automobilovou techniku a chuť učit se novým věcem, co nabízí plný úvazek, plat 45 až 60 tisíc korun měsíčně, nástupní bonus až 50 tisíc korun, zázemí stabilní mezinárodní společnosti a příspěvek na získání řidičského oprávnění skupiny C, D nebo E.
0: Free job.
1: Další nabídka, posila na úklid, denní úklid kanceláří, běžné úklidové práce jako setření prachu, vysátí koberců, úklid kuchyňky, mytí podlahy, vynesení košů a podobně. Pracovní doba pondělí až pátek, kdykoliv po 16. hodině, 4 hodiny denně. Požadavky, pečlivost, spolehlivost a aktivní přístup, co nabízí. Zkrácený úvazek, plat 16 až 19 tisíc korun měsíčně. Zázemí stabilní společnosti a přátelský kolektiv. Kontakt na obě dvě pozice a veškeré info najdete na freeradio.cz/burza práce.
0: Free job. Free job na Free Radio.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Kilian Gang Camp opět v Jedovnicích. 9. až 11. července Camp Olšovec. Vystoupí Doga, Harley, Zakázaný ovoce, Premiér, Morčata na útěku, Grayson, Smola a hrušky a taky Alžběta. Lístky na kiliangang.cz.
0: Free Radio 107 FM. 107 FM.

České komediální drama s Pavlou Tomicovou a Janem Cinou v hlavní roli Čika Čika je právě teď v kinech. Zdena je padesátnice, která žije sama v osiřelém starším domě na kraji vesnice poblíž slovenských hranic. Její syn Lukáš, který tvrdí, že už pár let v New Yorku úspěšně pracuje v ekonomickém sektoru, se vrací na žádost matky zpátky domů, aby se rozloučil s babičkou Věrou, které zbývá pár posledních týdnů až měsíců. Před smrtí si přeje už jen jedno, aby ji navštívila Helena Vondráčková. Právě díky tomu se dozvídáme, že Lukáš se ve skutečnosti živí jako drag queen, tedy jako někdo, kdo se ve své specifické umělecké formě vydává za ženu. Tak jak tohle celé dopadne, to se dozvíte na nové české komedii s Pavlou Tomicovou a Janem Cinou Čika Čika.

0: The Weeknd na Free Radio, tak Weeknd už oslavujeme, tohle je pecka z roku 2004, vy už možná tak jako koukáte už, aby ten Weeknd byl, tak za chvilku si i prozradíme, co o tom Weekndu třeba můžete podniknout. Tipy kam vyrazit až za chvilku, teď ve 13.56 pro vás ladíme hity.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
0: A co dál, za chvíli Enya ve zremixované verzi Only Time. Bude i Torture of the Heart. Tentokrát zajímavé spojení novinkové Nelly Furtado s Dubs a k tomu přidáme zpátečku diskomení. Aby se těch typů neměli málo, tak nejenom, že za chvilku začneme s několika typy v Brně a okolí, ale tady máte i pozvánky do divadla.
1: Free Radio. Kam vyrazit?
2: Hezkou středu zveme vás dnes do divadla. Komedii, v níž o peníze jde až v první řadě. Lakomec uvádí Městské divadlo Brno na letní scéně na Biskupském dvoře ve 20.
1: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

dobrou náladou Adam Levine Good Mood po 14. hodině. Za chvíli tady máme novinku Dubs, Nelly Furtado a Torture of the Heart. Bude tady taky Sia se Seanem Paulem, anebo třeba Milky a David Guetta s novinkou Just the Way You Are. No a jak jsem slíbila, blíží se víkend, tak je potřeba naplánovat, co o těch volných pohodových dnech podniknete. A mám tu pro vás hned několik tipů, jak v Brně, tak v blízkém okolí. Těch programů, který se dá o prázdninách zažít, je dost a dost. Takže si myslím, že společně určitě něco vymyslíme, tak abyste se to užili samozřejmě i s dětmi, případně i bez dětí. I takový program tady bude po 14. Připravujeme to nejnovější. Free Radio. Hudební novinky.

Australsko-jamajské spojení, které jsme možná nečekali, ale funguje báječně. Si a Sean Paul a Cheap Thrills, co nás čeká dál? Pozvánka do Hustopečí. Free Radio. Kam vyrazit? A Jižní Morava je vždycky dobrý nápad, ať už vyrazíte za vínem nebo za tamní krajinou, na kolo budete chtít vyrazit. Tak či tak to můžete spojit s letním kinem právě v Hustopečí, kde si pro vás připravili promítání, a to až do konce tohoto týdne. Každý večer tam pro vás

pak rodinná pohádka Princezna stokrát jinak. Tak tohle jsou, přátelé, letní večery na Jižní Moravě v Hustopečích, právě v tamním amfiteátru, který je z ulice Herbenova. Tak vyrazte každý večer až do neděle, můžete kdykoliv až po 21. hodině se promítá, tak to můžete spojit s nějakým suprovým výletem. Na

0: Tohle je zpátečková Karolina Márquez, Disco Mení. Pár vteřin před půl třetí, co nás čeká dál, za chvíli tady bude Keep Moving. Těšit se můžete taky na Benny Blanco, Calvin Harris, I Found You. A po téhle houseové pohodičce taky hit z roku 1999, ATV. A přesně o půl už za zprávami.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Trefíte se?
3: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
4: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
5: Hezké odpoledne. Malým manulům ze Zoo Brno se daří dobře, matka se o ně vzorně stará. Podle chovatelů jim nejvíce chutnají laboratorní myši. Návštěvníci mohou mláďata nejčastěji vidět v ranních hodinách, kdy ještě v zoo není tolik lidí. Při troše štěstí jsou ale k vidění po celý den. Po střetu s osobním autem zemřel včera odpoledne na Blanensku motorkář. Podle předběžných informací začal předjíždět ve chvíli, kdy z protisměru vyjelo auto. Motorkář navíc nikdy neměl řidičský průkaz. V autě cestovali tři lidé, včetně dítěte. Jeden z nich byl lehce zraněn. Turisté letos řeší u Jaderského moře nepříjemný problém. Pláže jsou plné mrtvých medúz, které na ně vyplavila voda. Podle expertů se medúzy na plážích pravidelně vyskytují mezi dubnem a červnem. Jejich výskyt v létě tak není moc obvyklý. Stejný problém hlásí také například Severní moře v Německu. Lionel Messi po závěrečném hvizdu v Atlantě znovu létal nad hlavami svých šťastných spoluhráčů a pak se rozplakal. Slzy dojetí těžko zadržoval i trenér vítězů Scaloni. Argentinci v osmifinále proti Egyptu předvedli jeden z největších obratů v historii světových šampionátů, když během závěrečné čtvrthodiny nejen smazali dvoubrankovou ztrátu, ale ještě stihli dát postupový třetí gól.
4: Víme, kde to housne. Doprava Free Rádia.
0: A co nás trápí na silnicích? Aktuálně stále hlášená nehoda v Brně, opuštěná ulice ve směru na Židenice. Tady je nehoda, kvůli které je omezení v provozu. Počítejte s nehodou taky za Kaly směrem na Tišnov, kde bourala dvě osobní auta. Dálnice D1 ve směru z Brna na Vyškov, tady je čerstvá nehoda, osobní auto s nákladním. 194. a půltý přerušovaná kolona má zhruba kolem 4 km. No a dálnice D1 i ve směru do Brna, 182. kilometr, tady je nehoda, do kolony se vjíždí už od 178. u Ostrovačic. Takhle nějak to vypadá pro aktuální chvíli kolem půl třetí. Co se týče provozu přímo v Brně, tak tady to naštěstí nějak extra nehoustne. Platí hustší provoz stále jenom kolem Zvonařky, kolem centra, částečně Gajdošky, ale jinak by to mělo jet průjezdně a plynule. Tak pokud máte cokoliv dalšího, přijďte na naši dopravní linku nebo do apky Free Rádia.
4: Dopravní linka Free Rádia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Rádia.
0: Centrum města Brna 26 stupňů, k tomu převážně slunečná obloha. A další dny to bude velmi podobné. Na konci týdne se ještě víc budou zvedat teploty a bude teplej. Každopádně zítra a v pátek by měly vydržet teploty maximálně kolem 25, s tím, že po ránu bude ale ještě chladněji, dokonce i kolem 12 stupňů. Zítra po ránu bude sice zatažená obloha postupně, ale polojasno, skoro jasno. V pátek taky slunečné počasí s 25, tak to vydrží taky v sobotu a až v neděli bychom se měli vrátit spíš ke třicítkám. Na Free Radio Keep Moving, za chvilku After Party a Ona lubí pomaranče. No a společně se podíváme taky do Znojma, kde se o víkendu něco chystá a mrkneme i do Židlochovic. Tak zůstaňte s námi, ať víte, co podniknout. Tady už je hitovka Free Radia.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Víte, jakou mailovou adresu má maďarská sova? Pište si hu.hu/hu.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: Free Radio. Kam vyrazit?
1: A kdo má rád rekonstrukce historických událostí, rozhodně by neměl chybět tento víkend, správně pátek a sobotu u Znojma. Tam se totiž bude připomínat 217. výročí poslední bitvy války páté proti francouzské koalici z roku 1809, tedy bitvy u Znojma. Po bitvě u Slavkova a před bitvou u Chlumce jde o druhou ze tří velkých napoleonských bitev svedených na současném území České republiky. Co vás čeká? V pátek 10. července v 21.30 se vojáci zúčastní pěkního aktu na hřbitově Louka. V sobotu pak ve 14 se uskuteční tradiční rekonstrukce bitvy v Dobšicích. Přístup na bitvu je možný jak pro pěší, tak pro auta. Na zpevněné ploše vedle lesoparku budou auta řízeně odstavena. Vstup do prostoru bitevního střetu není spoplatněn. Bitevní ukázka bude trvat zhruba 40 minut a bude zakončena malým bitevním střetem v řece. Mezi hlavní cíle připravovaného programu patří na prvním místě taky takový jako přispění k vyvrácení zažitého mýtu o bitvě u Znojma, která je v běžném pojetí světových dějin i z pohledu mnoha specializovaných historiků vykládaná ve stínu velké bitvy u Wagramu jako nepříliš významná. Přitom právě tahle bitva s konečnou platností ukončila válku a teprve u Znojma byla definitivně poražena od Wagramu v dobrém pořádku ustupující rakouské armády. Chcete být u toho? Tak přijďte hlavně v sobotu 11. července Loutský klášter Znojmo a právě od 14 hodin tahle rekonstrukce bitvy i s doprovodným programem.
2: Buď s námi ve spojení ve dne i v noci. Staň se členem naší rádiové party. Stáhni si naši novou

0: a Google Play. Tak na co ještě čekáš? Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapsle domičky Finish Ultimate Plus se slevou 14% za 299 korun. Allegro Days jen do 19. července.
1: Hele, Impuls Taxi má číslo 14014.
2: Na co číslo? Stáhni apku Impuls Taxi a už jen ťukneš, objednáš a hned vidíš cenu a sleduješ, jak se řidič blíží.
1: Super, tak si co chápe, že žijem v apkách.
2: Jasný, Impuls Taxi Brno. Pro Geronty Old School Dispatching 14014 a pro nás nová apka. Prostě easy ride? Jo, a apku najdeš na Google Play i na App Store.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
4: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
5: How can I say what I'm feeling if I don't know how to move?

0: Fri Radio. Kam vyrazit?
1: A co takhle Meruňko braní v Židlochovicích? Už tuhle sobotu 11. července právě v Židlochovicích připravili spoustu i doprovodného programu a samozřejmě hlavně ochutnávky dobrého jídla a Meruněk na všechny možný způsoby. A k tomu se za vámi těší do Židlochovic bubenická show Rhythm Factory. A bude tam kapela Umberto Band na náměstí, komunitní centrum bude patřit folkloru, a přehlídka krojů z Židlochovic i okolí folklorního oblečení i doplňků, výuka lidových tanců a cymbálová muzika v příjemném prostředí. Sad komunitního ožije dětským smíchem a bude plný hrátek a taky veselý s tamními klauny. Těšit se můžete i na bublinkovou show. Takže nejenom meruňky, nejenom meruňkové knedlíky a spoustu dobrého jídla pití, ale taky doprovodný program, který si pro vás připravili v sobotu v Židlochovicích. Na tamním náměstí Míru turistické informační centrum to pořádá. No a v sobotu se těšte na meruňkobraní od 10 do 18.

0: hody po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fríčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellow Fish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellow Fish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a team buildingy s možností rautu. Yellow Fish. Přijď a uvidíš.
2: Free Radio 107 FM. 107 FM. FM.

0: ATB 9PM Tilaikam z roku 1999. Co nás čeká dál za chvilku po té starší muzice něco novějšího, třeba spolupráce Faithless a BB Rexa. Bude New Religion, přidáme taky Vice a Memories. A do třetice se můžete těšit taky na zpátečkový hit, tentokrát do roku 2006, Pump It. Tohle jsou hity připravené na následující půl hodinu, ale bude toho samozřejmě mnohem víc. Tak se těšte, po 15. přihodíme i frajera nebo lůzra.
1: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

Struggling ještě v době, kdy si Avicii říkal svým skutečným jménem společně s Amandou Wilson. Bromance, the love you seek, myslím, že stejně jako většina, tak i já jsem tehdy Tima Berklinga, ale já se Aviciiho v tomhle hitu objevila. Říkám si, že to je bombastický kousek. To byl tehda rok 2010, něco takového. Prostě už hodně, hodně dávno. Po 15. hodině si společně dáme jednoho frajera, jednoho borce, který i přes svůj neskutečný handicap dokázal něco, co nedokáže kde jaký zdravý člověk. Tak po 15. si prozradíme, a k tomu dáme novinku Memories, bude tady Nightlight anebo Italo Disco. Free Radio. Hudební

0: Frajer nebo loser?
1: A přátelé, dneska tady máme frajera jako Brno, borce, bývalého vojáka Rustam Nabijev, který přišel o nohy, přišel o obě nohy po zřícení kasáren v roce 2015. Přesto se ale nevzdal a teď slaví jedno obrovské vítězství. V květnu letošního roku se stal prvním člověkem na světě, který vystoupil na Mount Everest bez použití protéz, pouze za pomocí svých paží, cepínu a obrovské vůle. Jeho výkon je považován za mimořádný nejenom ve světě horolezectví, ale i rehabilitační medicíny, protože vyžadoval extrémní sílu horní poloviny těla, dokonalou koordinaci a mimořádnou psychickou odolnost. Tak tohle je, přátelé, opravdu něco, co se nevidí každý den. Je to poprvé, co se tohle vůbec na Mount Everest z nikomu zadařilo. Vojákovi, který přišel o obě končetiny, a i přesto, že musí žít takovouhle hrůzu a takovýhle těžký zatížení, nejenom co se týče fyzické námahy, ale samozřejmě určitě i psychiky, tak podívejte se, co dokázal. No a většinou, když člověk vidí takový nějaký příběh lidí, který mají ať už jakýkoliv omezení a dokážou něco, co se mnohým zdravým ani o tom nezdá, tak si člověk říká, no a pak my, že si stěžujeme, že máme nějaký problémy, že nás tamhle píchá, tamhle bolí, anebo že se vám nechce ven ani na tu procházku. Tak já myslím, že tenhle voják

0: Letní rádio. Kam vyrazit?
1: Hezkou středu, zveme vás dnes do divadla. Komedii, níž o peníze jde až v první řadě. Lakomec uvádí Městské divadlo Brno na letní scéně na Biskupském dvoře ve 20.30. A komedii Sex pro pokročilé a vízí divadlo Bolka Polívky na letní scéně v amfiteátru na Kraví hoře ve 20.30.
0: Pátečka Fina Radio. Pátečka Fina Radio.

0: Tohle byly Black Eyed Peas a Pump It. Miluju tam tu část, kdy Fergie začne točit svým dlouhým copem a užívají si tam nejenom tu písničku, ale i ten videoklip. Rok 2006 připomněli jsme na Free Radio. Co dál? Třeba Artemas. I like the way you kiss me. Dáme si Farlamore. Ústřední hit z filmu Velká nádhera. Bob Sinclair, Rafaela Cara a k tomu With the Way. Novinka od Iny, od rumunské zpěvačky Krasavice o 15:30 na silnice.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
2: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radio.
0: Brně hlášená stále nehoda v opuštěné ulici ve směru na Židenice. Tam by to ale už mělo být brzy vyřešené, odklizené. Další možné zdržení aktuálně ve směru z Brna na Vyškov. 194. a půltý na dálnici D1 se střetlo osobní auto s nákladním. Kolona má zhruba 4 kilometry. No a pokud jedete ve směru do Brna, tak na 170. kilometru se stala taky nehoda. Tam se ale kolony netvoří. Co se týče aktuálního provozu v Brně a okolí, tak kromě toho, že to houstne na příjezdu do Brna po dálnici D1 touhle dvou tak nějak tradičně, zhruba od nějakého 185. kilometru až po 196. Tady počítejte se zdržením zhruba kolem 15 i 20 minut. Další zdržení na D2 na příjezdu do Brna od 3. kilometru 5 minut. No a co se týče teď Brna, tak husto je hlavně v okolí centra, Křenová, Zvonařka, Poříčí, Táborská, Gajdoška. Na těchto místech počítejte se zdržením do 5 minut.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Dneska bez deště, převážně skoro jasná, polojasná obloha. A k tomu teď aktuálně v Brně v centru teploty kolem 26. Víc už by to ani dneska být nemělo. Zítra velmi podobně kolem 25. Převážně polojasná, skoro jasná obloha. Po ránu se bude ale ještě ochlazovat. Zítra kolem 12, v pátek dokonce i kolem 11 stupňů. No ale jinak budou slunečné dny. Zítra pátek, sobota hlásí 25. V neděli pak bude o něco teplej, tam by to mělo být i kolem 29.

0: Buď chytřejší než rádio. Buď chytřejší než rádio.
1: A pojďme se společně podívat na pozitivní účinky kávy. Dost často se o kávě mluví, jestli dobrý, jestli špatný, jak moc a tak dále. Tak teď tu máme nový výzkum. Pravidelné pití kvalitní kávy snižuje riziko vzniku rakoviny jater až o 41%. Vyplývá to z nedávného výzkumu amerických vědců. Aby však byly účinky kávy jen pozitivní, tak je potřeba dodržet tohle. Vypít maximálně 4 šálky denně, a to ideálně bez mléka. Nejlepší je samozřejmě ta kvalitní zrnková káva, kterou si namelete doma, takže kofein se vstřebává dobře, hlavně v tomhle případě. Není teda úplně jedno, jestli je to klasický preso, překapávaný nebo turek, prostě kvalitní zrnková káva, kterou si doma namelete, nenalejete do toho mlíko, a co je taky dobrý, tak kofein se vstřebává dobře po jídle. Tak tohle jsou takový jako podmínky k tomu, abyste podpořili svoje zdraví, jak zaznělo, snižuje to teda riziko vzniku rakoviny jater, ale už se nedávno prokázaly i pozitivní účinky kávy v případě rakoviny střev, konečníku, ženského ústrojí a obecně taky na snížení rizika úmrtí. Tak tohle je, přátelé, káva. Samozřejmě třeba dodržet to, co zaznělo, nepřehánět to s tím množstvím, pít kvalitní kávu, a pokud to zvládnete bez mlíčka, tak je to úplně super.
0: Našli se prachy, hledal se majitel.
2: A majitel byl nalezen.
1: A na drátku máme Tomáše. Ahoj, Tome.
3: Ahoj.
1: Čau. Dárek, tak ty to dneska cítíš, že to padne, jo? Padne ti to do tvýho klína. Takže Tome, prosím tě, jaký je podle tebe to poslední číslo?
3: 7.
1: Takže cítíš sedmičku, poslední číslo, ale sedmičku tady ještě nikdo neskoušel, takže by to mohlo klapnout, Markétko, jsi napnutá jak gaťky.
4: No je to, že jo.
1: Jdem na to, přátelé.
4: pojďme, už se nenapíne.
1: Poslední šesté číslo, sedmička. Je to Tomáš, Kýťo. Juhu, Tomáš, je to tvoje. Tome, jak se cítíš? Opadlo to z tebe, nervíky, srdíčko.
3: No jasně, úplně, to ve mě bušilo, jsem doufal, že to jedou.
0: A tímto rozhodně nekončíme. My jsme těch 5 litrů našli mnohem víc. Další pátrání po majiteli ztracené bankovky rozjedeme už brzy.
5: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
6: Přemýšlíte, kam v létě s rodinou na nezapomenutelný zážitek? Přijměte naše pozvání na gala show Kůň pátý element. Mýtický příběh naplněný akcí, ohňovými efekty, s novou hudbou a souzněním s koňmi. Lístky si rezervujte již nyní na ticketportal.cz. Kůň pátý element. Lepší než dovolená u moře. Již nyní ve westernovém městečku Boskovice.
7: Free Radio 107

0: Free Radio. Novinky v kinech.
1: Americkou komedii Pozvání máme právě tento týden v kinonovinkách. Joe a Angela procházejí krizí a jejich manželství visí na vlásku. Když jednou večer pozvou na večeři své záhadné sousedy z horního patra, zdánlivě nevinné setkání se začne ubírat nečekaným směrem. Jak přibývá víno a padají zábrany, vyplouvají na povrch skrytá přání, tajemství i pravdy, které mohou změnit jejich vztahy navždy. Tuším, že to bude spicy, takže se vydejte do kina na novou americkou komedii Pozvání.

0: hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a pěti kilčo na dvě hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.

0: jedna z mnoha novinek, pro které můžete hlasovat i v naší hitparádě 107. Frýčka. Rumunská Ina a její Wiz Away. Už je to pryč. Co před námi? Třeba Felicien Schaus a Walk With Me. Přihodíme taky novinku Topic, Becky G a Sorry Papi. A pořádně roztančená bude určitě i zpátečka, kterou všichni známe a umí na ní určitě i tancovat. Není to Macarena, je to The Ketchup Song. Las Ketchup a sesterská skupina ze Španělska z roku 2002, jejich velká hitovka The Ketchup Song alias Aserehe. Ha, a 15 hodin 54 minut.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
6: Free Radio 107 FM.

Středa 8. července na Free Radio doznívá Enrique Iglesias. My si připomínáme Mezinárodní den videoher, kdy to právě v minulosti v tento den všechno vypuklo. Byla zveřejněna první taková herní konzole, která odstartovala zábavu na celém světě, tak možná si dneska zahrajete i na počest. Po 16. hodině popřejeme i dnešním oslavencům, kterými jsou Nory. Norám přejeme všechno nejlepší, posíláme novinku Sorry Papi a samozřejmě i vám všem, kteří máte dneska 8. července narozeniny, tak ať se vám daří, stejně jako Lucce z Lužánek, kterou znám a která má dneska narozeniny, tak posílám Hubana. No a po 16. k tomu přihodíme i zremixovanou. Free Radio. Hudební novinky.

0: Hudební kavry a remixy. Kavry a remixy. Na Free Radio.
1: Všemi známý na světě jako Bass Hunter je svým skutečným jménem Jonas Erik Altberg. Je to švédský zpěvák, hudebník, producent, DJ, který působí na hudební scéně od roku 1998. Určitě ho nejvíc proslavila písnička Boten Anna, ale následovala spousta dalších, třeba i Dota. Na docený švédský Bass Hunter, teď z Dota právě na Free Radio ve zremixované verzi. Pojďme na to!

0: Tři rádio. Kam vyrazit?
1: Hezkou středu zveme vás dnes do divadla. Komedii, níž o peníze jde až v první řadě. Lakomec uvádí Městské divadlo Brno na letní scéně na Biskupském dvoře ve 20.30. A komedii Sex pro pokročilé a vízí divadlo Bolka Polívky na letní scéně v amfiteátru na Kraví hoře ve 20.30.
0: Zpátečka Free Radio. Zpátečka Free 2002.

0: 4 ségry ze Španělska, k tomu tatínek, který je flamengový kytarista, tohle dohromady je 4členná dívčí pěvecká skupina, tady Lola, Pilar, Lucia a Rosia Muñozovi, který dali dokupy právě tuhle kečupovou písničku. Mimochodem, tatínek se zase říká uměleckým jménem El Tomate, takže s těma rajčatama oni to tam mají nějaký oblíbený. Lehce před půlpatou dáme Joyride. Připravený Oliver Tree, váš největší oblíbenec v hitparádě 107. Frýčka stále drží z prvenství. A přidáme taky Como si gira e como si balla. Předělávka jedné italské lidovky Gabry Ponte, Mauricio Bucalo. A k tomu si dáme do třetice určitě i novinku od Rihaba Ghost Town. 2 minutky zbývají do půl paté na Free Radio Doprava počasí.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák, půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel, různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
2: Lekce městské dopravy s Petrem Švancarou.
3: Víte, jak nejrychleji z Líšně do Komína? Přece 14.014. Impuls taxi 14.014. Kdykoliv, kamkoliv.
4: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Na dálnici D1 komplikace z Brna na Vyškov 194. a půltý. Tady je zdržení kvůli nehodě, přerušovaná kolona má zhruba kolem 4 km. Pokud jedete ve směru do Brna od Prahy, tak 170. km i tady je hlášená nehoda. Zatím se tam ale kolony netvoří, tak aspoň že tak. Co se týče dalších komplikací v provozu teď aktuálně v Brně, tak houstne provoz především nejenom na těch místech kvůli nehodám, ale taky na dálnici D2 na příjezdu do Brna zhruba od 3. km. Počítejte s hustým provozem taky v okolí Zvonařky Poříčí, ale jinak je znát, že je prázdninový provoz a že i ta odpolední špička je přece jenom o něco příjemnější. Pokud přijíždíte do Brna od Prahy, tak zhruba od 185. kilometru tady je zdržení až po 196. Teď se to zdržení pohybuje zhruba kolem 15-20 minut.
4: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Rádia.
0: Dneska slunečné počasí s teplotami v centru města Brna kolem teď už 27. No, vidíte, to mělo to být maximálně kolem 24 a teď už jsme na 27. Každopádně další dny by měly být velmi podobné, i když ranní teploty budou ještě chladnější. Dokonce kolem 13-12 stupňů, takhle budou do rána teploty až do konce tohoto týdne. No a přes den se dočkáme podobně jako dnes, kolem 25-26 stupňů. V neděli by pak mělo být nejtepleji, to bude dokonce i kolem 29.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Co je to karma? To je, když je tvoje děcko celý po tobě.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: Bum, bum, pau, tak jsme to dobouchali až k 16. hodině a 38. minutě. Co dál? No, vezmu vás do Tuřan, tam se chystá novinka. Free Radio, žijeme Brnem. Přímo na Tuřanském náměstí má vyrůst do roku 2030 Dům zdraví spolu s poštou. Nahradí bývalou poštu, pekárnu, ale taky zdravotní středisko v Hlásecké ulici, které zanikne kvůli plánovanému rozšíření sousedního domova pro seniory. Tenhle Dům zdraví, který tedy vznikne do 4 let, bude nabízet lékařské ordinace, ale taky další služby. To znamená, že si tam zajdete nejenom k doktorům, ale taky třeba na cvičení, masáže nebo rehabilitace. Upraví se taky okolní prostranství, plánuje se parkování a samotné náměstí bude takové jako vymazlenější. Předpokládané náklady na stavbu přesahují 191 milionů korun. Tak tohle jsou novinky z Tuřan do roku 2030 přímo na náměstí Dům zdraví s poštou. Tak ať se to tam zadaří, ať se to líbí hlavně místním, ale já myslím, že i nám, kterým tam vyrazíme třeba někam na výlet, anebo právě za tou masáží či cvičením.
1: Nejoblíbenější hity ve Freeboxu Free Radio. Kašmír. Becky Hill a Chase and Status. Becky Hill a Chase and Status. Čusté, Chick Style a John. Čusté, Chick Style a John. A který je ten tvůj? Nech si ho zahrát od pondělí do čtvrtka po 17. hodině. Freebox Free Radio. Vesmírný týden na Kraví hoře. To je festival Planet Brno. Obří modely vesmírných těles, letní kino s vesmírnou duší, cesty mezi hvězdami v digitáriu a hlavně nový obří model Gigalónu. To vše na jednom místě pro rodiny, zvídavé i náročné fanoušky vědy už od 6. do 12. července. A pozor, Kraví hora je pro auta vesmírně nedobytná. Více informací na festivalplanetbrno.cz.
2: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
3: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
4: Bulharsko, slunečné pobřeží. Odlety z Brna do 3hvězdičkového hotelu přímo u pláže nebo 4hvězdičkového hotelu s vlastním akvaparkem. Ideální pro rodiny s dětmi.
3: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
5: Jedovnice vyhlíží Kilian Gang Camp. 9. až 11. července v kempu Olšovec vystoupí Valda Gang, Dimitri, Turbo, Bastard, Desmod, Civilní obrana, Volant a Panoptiko. Lístky na kiliangang.cz. Ptáš se
6: mraků, kterou cestou se dá. Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi všude zdejší, všude je
7: fajn. Free Radio 107 FM. Právě teď ti hrajeme to nejžavější z hitparády.

důležité upozornění, přátelé, na většině jižní Moravy platí výstraha před požáry. Meteorologové vyhlásili kvůli suchému, teplému a větrnému počasí tuhle výstrahu až do odvolání. Bohužel tady v Brně hold vůbec nepršelo. Sice jsou příjemnější teploty, ale ta závlaha prostě chybí. Takže bychom v zasažených oblastech, jakož to platí pro celou jižní Moravu, nejenom Brno, neměli v přírodě rozdělávat oheň. Neměli bychom vypalovat trávu, kouřit ani používat přenosné vařiče nebo jiné zdroje otevřeného ohně. Pozor taky při práci se zemědělskou technikou. Důkazem toho, jak jsou tyhle opatření důležitý a sucho je opravdu vážné, je i dnešní zásah hasičů, kteří museli být u požáru lesa blízko Horní Lhoty na Blanensku. Vyhlásili tam dokonce druhý stupeň poplachu. Podle nich požár vypukl v obtížně přístupném terénu a sice se jim to už před asi 2-3 hodinama podařilo dostat pod kontrolu, ale muselo tam vjet 12 jednotek hasičů, no a výsledek, tak hold není úplně dobrý. Les blízko Horní Lhoty na Blanensku, i když už je to tam uhašené, no tak ty výsledky a důsledky jsou opravdu vážné. Takže přátelé, teď si hold ten špekáček neuděláme, rozhodně ne ve volné přírodě. Vypalování trávy, taky kouření a odhazování nedopalku, rozhodně další věc, na kterou si dávat pozor, používání přenosných vařičů a podobně, tak buďte přátelé opatrní i při práci se zemědělskou technikou a budu doufat a všichni budeme doufat v to, že bude pršet nejenom kvůli našim zahradám, ale i kvůli volné přírodě.

0: 5 minutek zbývá před 17. hodinou na Free Radio. Dozněl Rehab a Ghost Town. A dá se říct, že takové město duchů je trošku i teďka v Brně, protože přece jenom jsou prázdniny, je to takový všechno volnější, ale vždycky máte jistotu, že si můžete zavolat o písničku a mít radost z Freeboxu, který začíná už za pár chvil s kým jiným než s Lukínem Bartolínem. Je tady.
1: Já nemůžu nesouhlasit. Souhlasím se vším ve všech bodech. Obžaloby. Ne, souhlasím ve všech bodech, ale mě to jakoby vyhovuje.
0: Já no, zase ježiš.
1: Za ten prázdninový provoz, ano. Já jsem za to docela vděčný.
0: Provoz, parkování.
1: Ano, je to takový no, fresh, volný, no. Vzdušný, dýchá to, míň lidí. Vždycky, když mám právě ten stres během školního roku prostě a tlačím se v těch kolonách směrem do práce a říkám si, kdyby tak bylo trošku jako míň lidí, jenom ano, o kousíček. Ano. A teď se to právě děje, takže pojďme si to jako hezky užít a pojďme jakoby do toho, to, co jsme si přáli, tak si pojďme ano. Uvědomit, že je to tady teď. Je to teď, teď je teď.
0: Teď.
1: Teď je
0: ano,
1: teď.
0: Teď, teď. Takže my i co třeba nejsme na výletě, nejsme na dovolené, nedáváme na Facebooky ty fotky z těch pláží a z moří, tak si myslím, že si umíme najít to plus na tom, že právě v Brně máme teď aktuálně příjemně.
1: Já si to dokážu představit vedle sebe úplně jako dvě konkurenční fotky. Jedna ta fotografie klasická, že jo, Chorvatsko, dívej, my jsme na pláži na ručníku. A já bych poslal fotku od Olympie, dívej, a já můžu parkovat, kde chci.
0: A to je ono, to se počítá. Přátelé, začínáme Dara Bangaranga a za chvilku pokračuje Freebox. Užívejte, ať už jste na dovolených v Brně nebo kdekoliv a hlavně za chvilku si přejte, protože budou písničky na přání.
2: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: Mailbox na Free Radio.
1: Tak, tohle byl Chris Brown. Dámy a pánové, Chris Brown z éteru Free Radio. No a teď už taky pozdrav od Lukáše Bartla. Je to tady, startujeme Freebox, 4 minuty po 17. čas dobrý dneska. Stíháme všechno podle plánu, teda aspoň z mé strany. Doufám, že z vaší strany taky tak, že ať už jste se dneska vydali za jakýmkoliv projektem, nebo jste měli jakýkoliv úkol, takže jste to zmákli, že jste to zvládli nejlépe bez ztráty květinky a hlavně taky bez stresu. No stres, nastává tady okamžik klidu, pohody, Free Radio, Freebox. Box, look-in, písničky, legrace, srandičky a tak dále. Těším se na to celý den, až vás budu moct takhle odpoledne přivítat tady na 107 FM. No a na startu rovnou WW Scooter, Rave from Outer Space. Když začínáme rejvově, tak je jasné, že začínáme celkem rychle. Takže rychlík na startu, k tomu taky Eyelid, It's Me. Nabízím potom další kousky z novinek. Objeví se například Italo Brothers Dynamite nebo Deadless Nora Limousine. Další songy, které vás budou napadat, které by třeba dneska nenapadly mě. Tak mě v tom budete pomáhat, asistovat a vybírat muziku taky sami za sebe. Využijte telefon 790-107-107, studiový e-mail studio@freeradio.cz, sociální sítě facebook.com/freeradio a taky samozřejmě i naši aplikaci. Super odpoledne všem, co ladíte, a pojďme si užívat muziku. Je tu Freebox.
0: Free Radio. Hudební novinky.

0: Rádio. Depevní u toho, co letí.
1: Scooter, W&W, welcome to the rave culture. Yes.

0: Freebox na Free Radio.
1: Songy na přání a muzika pro dobrou náladu, to všechno pohromadě teď a tady na Free Radio. Každopádně od 17. do 20. tak, jak jsme zvyklí, frčíme Freebox. Už hnedka takhle za startu Freeboxu tady mám zpátečkovou petardu. Je to zpátečka, kterou posílám do éteru speciálně pro Lokiho, protože je to důležitá skladba. Když máte oblíbený song a uslyšíte ho, tak se vám udělá tak jako duševně o maličko líp. Máte takový ten cukavej koutek, že si na vás někdo vzpomněl a hnedka máte jakoby minimálně o procento, nebo i kdyby o půl procenta, tak to za to bude stát a máte hnedka o takový kousek jako lepší náladu. A právě proto posílám do éteru i tuto zpátečku. Je to zpátečka, která vyšla v červnu 97. Tak přátelé, já myslím, že to je jednoduchá matematika, zkuste spočítat, jak je to starý song a pořád to má prostě šťávu a pořád to má něco do sebe. Hlavně taky díky tomu, že tenkrát němečtí producenti využili prostě zvuky přírody, zvuky moře a třeba i ptáků. Já myslím, že to je jasný, dáme si Beach Ball dneska jako tahle zpátečková lahůdka pro všechny fríčkaře na 107 FM a taky s pozdravem pro Lokiho.
0: Hrajeme podle tebe Freebox na Free Radio.
2: Yeah, let's go to the beach.

0: linku máme Tomáše. Ahoj Tome.
1: Ahoj.
0: Čau. Darek, tak ty to dneska cítíš, že to padne, jo? Padne ti to do tvýho klína. Takže Tome, prosím tě, jaký je podle tebe to poslední číslo?
1: 7.
0: Takže cítíš sedmičku, poslední číslo, ale sedmičku tady ještě nikdo neskoušel, takže by to mohlo klapnout, Markétko, jsi napnutá jak gaťky.
2: No je to, že jo.
0: Jdem na to, přátelé.
2: Pojďme, pojďme, už se nenapíne.
0: Poslední šesté číslo, sedmička. Je to tak, Kýťo. Juhu, Tomáši, je to tvoje. Tome, jak se cítíš? Opadlo to z tebe, nervíky, srdíčko.
1: No jasně, úplně, to ve mně bušilo, jsem doufal, že to vyhrou.
3: A tímto rozhodně nekončíme. My jsme těch 5 litrů našli mnohem víc. Další pátrání po majiteli ztracené bankovky. Rozjet.

opět německá formace Italo Brothers, další překopávka, předělávka, jak říká můj známý recyklát, hudební, je to takový trošku jakoby hanlivě řečeno, není to recyklát, je to zkrátka předělávka, cover verze pro někoho vykrádačka. Víte, jak to je, při tom kvantu muziky už se málo kdy vymyslí něco nového, ale tohle se celkem povedlo. Dynamite od Italo Brothers. Před námi další super skladba, za okamžik prozradím, a vychytal jsem tady pár tipů. Zeptal jsem se internetu, že jo, Google, ten ví přece všechno, ale já to někdy zkouším tak jako z toho lidského hlediska. Normálně jsem se zeptal Google, jak schladit manželku. Jo, v mém případě to jako nehrozí, já jsem svobodný zatím, nebo asi navždy, nebo nevím, jak to bude. Ale jak schladit manželku? A teďka, co byste řekli, jako že ten Google odpoví na tuhle otázku? Hned pohotově zaznamenal, že jsou dvě možnosti. A odpověděl mi, hele, pojem schladit manželku lze chápat dvěma způsoby. Buď hledáte fyzické osvěžení během horkých letních dnů, nebo potřebujete uklidnit napjatou situaci pohádce. Zde jsou rychlé a efektivní tipy pro obě situace. Říkám, tak pojďme, to se bude hodit do rádia. Tak prosím vás, první situace je při horkých, vysokých teplotách, fyzické ochlazení. Položte jí vlhký ručník na zátylek nebo na zápěstí.

0: řešení, no tak to jsem v pasti asi já. Jdeme dál. Uveďte emoce na pravou míru. Použijte věty jako chápu, že tě to naštvalo, nebo chápu, co se děje a tak dále. Zkrátka, musíte uvést emoce na pravou míru. Další velmi důležitá věc, snižte tón hlasu. Mluvte klidně, mluvte potichu, což podvědomě taky příjemně k tomu uklidnění. A druhá strana potom chápe, že chcete opravdu mluvit a že nechcete jenom štěkat a křičet. A tady prosím vás, další důležitý bod, chlapi, tohle si zapište, jo. Nabídněte praktickou pomoc. Tady, převezměte na chvíli péči o děti nebo domácí práce, aby si mohla odpočinout. No, je to trošku jako kolaborát, maturita, jako, ale... Jako zas není to úplně jako nesplnitelný, takže pokud potřebujete schladit manželku, tak tady máte jasný body, jasný příklady k tomu, co použít, co využít a ve všech těch bodech, pokud jako budete pohotoví, tak si myslím, že to nemůže dopadnout špatně. Takže chladíme, pánové!
1: Pošli svůj vzkaz do éteru Fríčka právě teď. Hrajeme i podle tebe na www.facebook.com/freeradio.
0: A to je náhodička. A zrovna Ella Henderson a Rudimental. A zrovna moje oblíbená Alibi. Zdravím Free Radio 107 FM a všechny fíčkaře za 7 minutek.

0: krásné srdeční odpoledne všem na 107, dámy a pánové, Free Radio 107 FM, 17. hodina 25. minutka, za 5 minut tedy půl šesté a doprava a počasí. Teď ale pozor! Pozor, pozor, telefonní linka Free Radio, kdo byste do dneška ještě neznal to kouzelné telefonní číslo, zapište si, uložte si 790 107 107. Je to jako naše stanice, 107, tak 107 107 a předtím jenom 790. Takže teď prostor pro telefonní linku Free Radio a my se ptáme, kdo je na druhé straně. Haló?
1: Haló, kdo by to tak mohl být dneska, hele? Kdo by to tak mohl být?
0: Dívej, já to poznám. Lidi to nepoznají. Musíš nějakou indicí, musíš nějakou nápovědu pro ty lidi.
1: Jo, včera jste mě všichni zdravili, hele, prej.
0: No, jsi blízko.
1: To už víš, no, ne.
0: A tak jo. No. Ahoj, Pavle!
1: Ahoj!
0: Tak, kamaráde, špetka srandy ještě nikdy nikoho nezabila.

0: pojďme dál. Jak se ti dneska daří, jak se máš a hlavně co tam děláš? Já slyším nějaký cvakání, klapání, stavíš něco a Lego to asi nebude, ale...
1: Já právě buduju svůj věrný vztah k práci.
0: Jsem čekal, co buduješ.
1: Věrný vztah k práci. Bohužel ani za těch víc jak 15 let, co ho buduju, ještě jsem ho nevybudoval. A nemám pocit, že by to se v úhledné době mělo změnit, hele.
0: Já teď jsem se chtěl zeptat, jako, jak daleko v dohledu je ten tvůj cíl?
1: Ne, to
0: jako ta cílová páska. Není, v dohledu určitě ne, dobrý, tak to jsme na tom stejně, dobrý. Teďka muzika la muzika. Pavli, co si dáme, komu zahrajeme, kam to pošleme z Free Radia? Pojďme.
1: Hele, dáme si, je teplo, začíná zase vyšak, zase nám začíná jako oteplovat. Chtělo by to zase trošku schlazeníčko, tak ta písnička je úplně skvělá, si myslím na to. Tam to dokonce i v tom názvu je.
0: Je, ale tak zase, jsme znova na začátku, my to víme a lidi to neví, jo. Tak zkus nějakou... No, jasně, já potom, co vyslovíš, tak to můžu pustit, víš? A už to může, jako pod nama už to pak může bublat, jo? Jo? A už to jede, jo? Jo? Cítíš to, jo? Jasně. Jo, VIP.
1: Let's kick it. Dál se to tam už bublí, už to slyším, hele.
0: Páju, já ti moc krát děkuju, koho pozdravíme ještě v rychlosti, pro koho, šup hop?
1: No, je a tebe, my jsme dneska unavení, takže potřebujeme si zahrát pro sebe a zahrajeme to těm všem, co mě včera pozdravovali.
0: Děkujeme, Pavlíku, měj se krásně, uživej, ahoj!
1: Nazdar.

0: Svátky, svatá pravda, už jsme zase u toho, to se tak jako hodilo do konce, Ice Ice Baby, Vanilla Ice, nádherná vzpomínka, jednak zpátečkový hit a potom taky samozřejmě zpátečková hláška z českých filmů, starých českých filmů. No, chtěl bych se zeptat někoho takhle jako z lidu, někoho z posluchačů na toto téma, tak schválně, linka volná, kdo pak je tam? Halo, halo?
1: Tam posluchač Martin.
0: No výborně, to je ideální materiál. Martine, já tě zdravím, ahoj, jak se máš?
1: Pohoda, protože tě můžu poslouchat a nemusím držet mobil v ruce.
0: Vidíš to, tak tomu se říká handsfree, hele, nějaký pátek už to lidi znají, ale díky za... Teďka ale moc dobře, jako nerozumíme, co tam do té vysílačky hlásíš, ale dívej, zeptám se, jak je to u tebe v práci s úplatkama? Vzal jsi někdy takhle nějaký malý něco? Co? Co?
1: Tak jako malý i velký.
0: A jo, takhle, už, aha, dobře, Lukášek překvapen, dobře, ale... Nebojí se toho, Martin, no a hele, kolik tak jako to něco, hodně něco tak jako dělá? Občas, někdy, když se občas zadaří.
1: Jako nejvíc bylo 800.
0: 8 koleček, 800, jo?
1: Ano, 800.
0: Jako, jako to. To nemyslíš vážně, jako, fakt?
1: Ale když se nedaří, tak to se bavíš mýho co dvě stovky, no.
0: Nešel bych do práce týden, člověče, nové. 8 kol do kapsy! Pěkně, hezky, hezky pěkně. Ale koukám. Já myslím, že teďka i posluchači na tebe malinko změnili názor a... bude zajímavý, no, jestli se ještě někdy dovoláš. Martine, konec legrace, pojďme na to, pojďme na písničky. Prosím tě, objednávka dneska Marťas Grixuj, Ed Sheeran, tvůj oblíbenec, oba dva. Je to horká novinka Repeat It, komu prosím tě posíláš?
1: Pro všechny rozhodláky, pro všechny píčpade, pro všechny vaze, nebo i pro tebe.
0: A i pro mě, moc krát díky. Hele, já jsem úplatek 800 jako nedostal, takže já se nemám tak dobře jak ty. Nicméně děkuji za rozhovor, ať to jezdí a měj se hezky. Čau, čau.
1: Musíš líp hrát, no,
0: nebo na jo, díky, měj se, čau, ahoj. Před námi tedy Martin Garrix, Repeat It, výběr od Martina. Martinovi děkuju, přeju šťastnou cestu. Další pohodovka, cheat codes Altego a Miss Me. A co se týká energie, máme připravenou petardu WhatsApp, Lizot a Way Back When. Krásné odpoledne, teď už aktuální zprávy z brněnské dopravy.
2: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Srážka dvou osobáků, Brno Olomoucká ulice, je to u sjezdu z Černovické, dávejte tam pozor, dva osobáky v sobě, počítejte i s omezením dopravy. Adamovská ulice poblíž křižovatky s ulicí Doubí havaroval motorkář, na místě zasahují záchranné složky a blokovaný je tam jeden jízdní pruh, buďte opatrní. Na Blanensku v Kunštátě v ulici Nová u křižovatky s ulicí Brněnská tady havarovala dvě osobní auta, na místě je blokovaný jeden jízdní pruh, očekávejte komplikace a drobné zdržení. Další problematika, dálnice D1 196 a 0,5 km, je to u Brna ve směru na Prahu. Je tam hlášená havárka osobáku s dodávkou. Na místě se vytvořila zhruba kilometr dlouhá kolona. Zdržení může ještě narůstat, takže trpělivost taky na D1. A mám tady ještě zprávu z Brna. Na Kounicové ulici u křižovatky s ulicí Šumavská tady je hlášená srážka dvou osobních aut. Na místě je blokovaný jeden jízdní pruh. Počítejte s kratším zdržením. Tolik tedy havárky, omezení a komplikace. Co se týká intenzity provozu, vypadá to celkem pěkně. Odpoledne už nám uvedla špička. Troška už se nám rozjela, byla tam kratší kolona. Vidím tady silnější provoz v okolí Nové Sady, Husová nádraží, taky Zvonařka, kratší kolona minimálně na 3 minutky. Déle byste tam stát neměli. Na Kounicové samozřejmě ano, tam jsou komplikace vlivem hlášené dopravní nehody a silnější provoz aktuálně ještě na ulici Kněžská. Je to samozřejmě vlivem toho dopravního omezení, které tam je ve směru na Bystrc. Takže tolik aktualita z aktuální zprávy z dopravy. Doufám, že je to vše. Pokud máte vy něco nového nebo konkrétnějšího, určitě využijte dopravní linku Free Rádia nebo rovnou naší aplikaci. Za všechny informace děkujeme a přejeme šťastnou cestu.
2: Dopravní linka Free Rádia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Rádia.
0: Centrum Brna, teplota mezi 27 a 28, sluníčko nám zapadá až někde po 9 večerní, jo, máme to přesně v 9.01, nebo v 9.00, ano, 9.00, no zkrátka kolem 9, dneska večer západ slunce, do té doby teploty nad 20 stupni Celsia, okolo 9, po 9, potom už 18, 16 a nejnižší teploty během noci v Brně okolo 15 stupňů Celsia. Zítra očekávejte dopoledne polojasno, odpoledne a večer méně oblačnosti, teploty zítra, no, maxima 24 až 26, bude to hodně podobně jako dneska během odpoledne, ale zítřejší noční teploty budou o něco nižší, mělo by to být okolo 13 stupňů Celsia.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
4: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
5: Trafíte se?
6: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
2: Free Radio, Free Radio, tvoje denní dávka energie na 107 FM.

0: rádiu. Kam vyrazit?
1: Zveme vás na festival Planet Brno. Od 6. do 12. července se Kraví hora promění ve vesmírné centrum pod širým nebem. Přijďte si prohlédnout obří modely planet, užít si letní kino, přednášky, výstavy i program Digitáriu. Festival Planet Brno. Každý den od 14 hodin až do 11:30 večer a vstup je zdarma. Více na festivalplanetbrno.cz.
0: Hrajeme podle tebe. Freebox. Volej právě teď. 790 107 107.

0: cheat codes, Altego, Miss Me, před námi Lizot, Way Back When a petarda WhatsApp. Pak tady mám ještě objednávku, kterou posílal Jindřich. Jindřich napsal: Lukášku, zdravím Free Radio, mohl bys prosím poslat do éteru Mockingbird Gabry Ponte versus Tiesto. Je to oblíbená pecka, která potěší i mé kamarády. Pozdrav Jakuba a Vencu, budou mít radost. Jinak ať vám to na fríčku hraje tak, jak doteď. Sázíte super pecky. Mějte se nádherně, Jindřich. Tak Jindřichu, já moc krát děkuju. Lizot, Way Back When, WhatsApp, k tomu taky Tiesto, Gabry Ponte, Mockingbird. To je teda aktuální nabídka, co se týká muziky. A já tady mám takovou jako krásnou jednu větu. Doplním k tomu tak jenom jednu větu. Krádež zboží zachytila kamera. To je prosím vás jako oficiální případ, jo? To se opravdu stalo. Krádež zboží zachytila kamera. Žena prozradila strážníkům spolupachatele a skončila v rukou policistů. No jo, no. Bonzovat se nemá.
1: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
2: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek. Je-li bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Pufendorf?
3: Už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
2: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho.
4: Hrajeme podle tebe Freebox.

0: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno, autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní startovací zdroj s kompresorem Verda se slevou 10% za 1795 korun. Allegro Days jen do 19. července.

0: Radio.
1: Sí, Radio.
0: Novinky.
1: Hit parády.
2: Krásný den a příjemný poslech přeje Free Radio 107 FM. Lukin u mikrofonu a přináším krátký přehled novinek z hitparády 107. Fríčka. První novinka hitparády, Miss Kali, Aleluja, Morandi.

0: byly aktuální novinky z Hitparády 107 Frýčka. Hlasovat můžete jako obvykle i přes prázdniny na známé adrese freeradio.cz/top107.
1: Hitparáda Freeradio.

0: Vítej dva stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fishka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellow Fish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellow Fish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellow Fish. Přijď a uvidíš. Free Radio. Free Radio.

0: Box na Free Radio.
1: Za necelé 4 minutky už 18. hodina večerní, svátek dneska slaví Nory, Norám, všechno nejlepší za celý tým Free Radio samozřejmě, no a teď ve Freeboxu další objednávky. Mám tady pozdrav od Klárky, Klárka, Luke, prosím, mohl bys zahrát Becky G Shower? Díky moc, je to pro vás a pro mě. Tak Kláry, děkujeme za Shower! O další skarbu se tentokrát postarají Bingo Players. K tomu taky Rude Dogg a Ray Charles. Dnes odpoledne I Got The Woman. Příjemný poslech a skvělou náladu přeje Free Radio 107 FM. Pokračuje Freebox. Před námi Rude Dogg, Bingo Players a taky Becky G.
0: Free Radio. Free Radio. Free Radio 107 FM.

0: Free Radio.
1: Songy na přání, přáníčka pro vaše přátelé, pro rodinu, pro kamarády, pro kohokoliv chcete, třeba i pro kolegy do práce, nebo i pro nory, které mají dneska svátek. Ještě jednou všechno nejlepší pro norky, no a teď jako pro norky, to znělo blbě, tak pro nory, které mají, to se nedá si použít, ta zdrobnělina v téhle větě, no prostě. Pro norky to zní jako, no to nezní dobře, takže zkrátka norám, které dneska slaví svátek, všechno nejlepší! 7,5 minutky po 18. pokračování Freeboxu, od mikrofonu zdraví Lukáš Bartl, atmosféra je perfektní, sranda tady je a ještě bude. Co se týká dalších hitů a další muziky, připraveni jsou Sony Fodera a Hyla. Je tady novinka, která se jmenuje Only Thing That Matters. Tu si poslechneme už za okamžik a doplníme to další objednávkou z aplikace Free Radio, kde píše Michal. Zdanec Lukášku, zdraví Michal Bekeros Líšeň, jestli vyhrabeš Aiken, Could You Be The Reason? Kdyby ne, tak Kaskáda, Because The Night, a kdyby ani to nebylo v archivu, tak Top Models Maniac. Je to pro tebe a taky pro všechny, kteří mají naladěno, a taky pro všechny rozvozáky. Díky. Takže tohle posílám do éteru za okamžik. Teď ještě prostor pro telefonní linku Free Radio. Halo, halo, kdo pak je na lince?
2: Zdá, tady Niko.
1: Ahoj Niko, hezké odpoledne, jak se ti daří dneska?
2: Dneska se mi daří dobře.
1: Daří se ti dobře, no já mám takové zajímavé téma dneska a to jsou úplatky. Takže,
2: jejda,
1: strejda. a jsme opět u toho. Tak teďka prosím tě, měli jsme tady už přiznání Martina, tam se to pohybovalo v těch lepších dnech, někde tak jako 800, ale bylo to jako spíš, myslím, že dýško nebo takový, no jak možná to Martin bral opravdu jako úplatek. Co ty, Niko, kdy naposledy, jestli vůbec někdy zažil jsi takovou situaci, kdy jsi prostě po tobě někdo něco chtěl, dostal za to třeba trošku penízky nebo tak, víš? Rozumíme si trošičku, ne, aspoň?
2: No, jasně.
1: No, dobře, jasně, no, tak jasně. Už začni, prosím tě. Jak dlouho to budu rozvádět tady?
2: Jasně, jasně. No, jakože vemusíš.
1: Ale tak vemusíš.
2: No,
1: kdo si nevezme? Teďka já myslím, jako, aby jsme zabrousili malinko do historie. Nebudu se ptát, kdy, kde, od koho, ale jako jsi zažil s takovou situaci a třeba jako kolik z toho tak jako syplo.
2: Hele, no tak to je celkem jako štěstí, protože většinou ty úplatky nebyly ve formě jako peněžní věcí, ale bylo to jako, že každej děláme někde, že? No
1: jasně. Jako
2: využijem těch benefitů toho druhýho.
1: Jo,
2: třeba.
1: Takhle, no dobrý, jo. Taky hezká varianta, jako možnost úplatku takhle.
2: Jo, nemůžu úplně zaběhat do detailu.
1: Ne, já ti rozumím, ne, popsal jsi to
2: jako
1: velice asi. Šikovně jsi to popsal, ano, využití benefitů těch druhých a za ty druhý a podobně. Hele, tak je to forma úplatku, samozřejmě, taky ano. Takže jasně. Jsem rád, že jsi nám přidal další jakoby příspěvek k tomuto tématu. No a teď za odměnu písnička. Jaký hit vybíráš?
2: No tak já bych dneska chtěl něco od, tuším, holandského dua WNW.
1: Říkáš to dobře, ano. A jak mám to vybrat, nebo máš budeš pokračovat?
2: Já mám první dilema, že já nevím co. Protože oni mají prostě všechno, co já od nich znám, tak je dobrý.
1: Dobře, hele, tak já ti pomůžu, jo. Já bych například WW Harris, tohle jsem třeba nehrál 150 tisíc let, ale nemyslím si, že to je úplně výborná pecka. Jam, to se hrálo nedávno, to bylo 6.7. Všecko jako v letošním roce. Heaven is Place, on taky letošní rok. No, mám tady, hele, mám tady.
2: A, tak to byl dobrý.
1: Jo, no, protože jsem zahlídl člověče rok 2023 a to přece není možný tohle. Ano, existuje skladba, jmenuje se The One, takže prostě je to ona, The One, jedna jediná. Aha. A tu jsme naposledy od WNW, a pozor, není to žádný jako feature, žádný feat, žádná spolupráce. Není tam jako, je tam prostě WNW, jejich The One, Free Radio 107 FM hrálo naposledy 26. února 2023.
2: Pusty.
1: Takže kdybys třeba neodmítl, tak tohle bychom si mohli zahrát, protože 100%, pokud říkáš, znám všechno o WNW, tak tohle minimálně z Free Radio 3 roky neslyšel, takže tady mám aspoň jistotu, že to nebude ohraný, hele, tohle ohraný rozhodně nebude. Tak, souhlasíš, mám to teda nasadit, jinak samozřejmě můžu doporučit Bigfoot, How Many, Heaven is Place on Earth, Bad, jo, Do It For You, Jump, Ray from Outer Space, Axel Foley a tak dále. Hele, já bych to zkusil.
2: Jo,
1: za zkoušku
2: to,
1: nic to. Nedáme, hele, je to zadarmo, já to tam teďka nakliknu. Tak, před námi, dámy a pánové, skladba 3 roky nehraná. Niko, pro koho to posíláme?
2: Posíláme to tobě do studia, že jsi mi to pomohl vybrat. Posíláme to všem úplatkářům i těm, co berou úplatky. A taky to můžem věnovat přátelé Mackie Martinovi, který mě v pátek vezl autem.
1: Krásný pozdrav. Marťasa, zdravíme, jak se ti jelo?
2: Jelo se mi velmi dobře.
1: No vidíš,
2: velmi dobře
1: no
2: se mi jelo.
1: Tak to je krásný zážitek. Martina, zdravíme, posílám ti WNW Do One a přeju ti super odpoledne s Free Radiem. Měj se, ahoj!
2: Mějte se fajn, zdarec! Free Radio, hudební novinky.

Sick of the Night, tohle to byla verze z roku 2002 v podání Jana Vejna. Já jsem tady měl právě nabídku od Michala. Michal teda sice chtěl verzi Because the Night od Kaskády, ta ale nebyla k dispozici. Taky nabízel ještě Akena, Could You Be the Reason, a taky ještě nabízel Top Models Maniac. Mně se nejvíc líbila právě ta volba Because the Night, akorát jsem teda použil verzi od Jana Vejna, aby jsme si trošku zapařili. Tak doufám, že Michalovi nevadila tahle malá proměna skladby Because the Night. No a teď už další objednávky, další songy. Já jsem sliboval, že bude skladba Only Thing That Matters, aktuální spolupráce Sony Fodera a taky Hyla. No ale ještě předtím objednávka, kterou dneska vybírala Tereska. Tereska si napsala o Michela Tello a mega hit Iso Chipego. Luky, můžeš prosím k bazénu poslat Iso Chipego? Nevím, jestli to na Free Radio vůbec hrajete. My vás rádi posloucháme. Dneska nám hraješ na zahradu. Prosím, zahraj tudle. Jestli ne, tak třeba Makarénu nebo jinou letní petardu, jak vždycky ty říkáš. Pozdrav taky naše tety a malé děti. Tak já zdravím i tety a malé děti. Jména tady nemám, ale zdravím celou tu partičku k bazénu a Terese moc krát děkuji za to, že napsala, že se ozvala a taky, že pro celou tu sestavu k bazénku objednala právě tenhle megahit. Michel Tello, Free Radio, přeje krásné odpoledne. Dva, nosa.

0: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Hele, Impuls Taxi má číslo 14014.
3: Na co číslo? Stáhni apku Impuls Taxi a už jen ťukneš, objednáš a hned vidíš cenu a sleduješ, jak se řidič blíží.
2: Super, tak si co chápe, že žijem v apkách.
3: Jasný, Impuls Taxi Brno. Pro Geronty Old School Dispatching 14014 a pro nás nová apka. Prostě easy ride? Jo, a apku najdeš na Google Play i na App Store.
4: Největší porce muziky na přání, tedy Freebox na Free Radio. Za malý okamžik pokračujeme. Teď už nejvyšší čas omrknout brněnskou dopravu a taky se mrkneme za počasím. Minutka a půl po půl sedmé z muziky Steve Aoki a jeho Radio. Jako další osvěžení na Free Radio Troublemaker, Lumix a taky Michael Schulte. A do toho horká novinka od Kaiga, tentokrát s hlasem Dana Timinskýho, který dělal muziku taky s Avicim. Novinka Heaven on Your Mind připravená. Super odpoledne a příjemný posech přeje Free Radio 107 FM, teď už rychlý pohled na silnice. Je tu doprava.
5: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radio.
4: První, dá se říct, tak trošku urgentní informace, kterou posíláme do éteru všem, co jste za volantem, opatrně mezi újezdem u Brna a Sokolnicemi. Silnice je uzavřená kvůli zásahu hasičů u požáru pole, takže opatrně, pokud nevíte, co se tam děje, tak mezi újezdem u Brna a Sokolnicemi aktuálně silnice uzavřená kvůli zásahu hasičů požáru pole. Komplikace očekávejte ještě na Ostravské ulici v Brně, je to za sjezdem z Černovické ve směru z centra. Tady stojí odstavené osobní auto, místo je průjezdné bez zdržení. Černovická ulice opatrně, u sjezdu z Černovické se srazila dvě osobní auta, počítejte s omezením. Je to směrem na Olomouckou, další komplikace v Brně na Adamovské ulici, je to poblíž křižovatky s ulicí Dubí, tady havaroval motorkář, na místě zasahují záchranné složky a blokovaný je tam jeden jízdní pruh. V Kunštátě v ulici Nová, je to u křižovatky s ulicí Brněnská, tady je hlášená havárka osobního auta, na místě je blokovaný opět jeden jízdní pruh, takže pro jistotu raději aj nohu z plynu. Další komplikace dálnice D1, 196. a půl kilometr, je to u Brna ve směru na Prahu. Tady je hlášená srážka nákladního auta s dodávkou, na místě se vytvořila zhruba kilometr dlouhá kolona, zdržení může ještě narůstat, určitě s tím počítejte. A v Brně na Kounicově ulici, je to u křivatky s ulicí Šumavská, tady je hlášená srážka dvou osobáků, na místě je blokovaný jeden jízdní pruh, počítejte s kratším zdržením. Tohle tedy kolem komplikací a várek, intenzita provozu, ta je opravdu prázdninová, vypadá to, že už se nikde nezdržíme, zmizela taky kolona ze Zvonař. Gajdošova ulice průjezdná aktuálně bez zdržení. To, co jsme hlásili na Jihlavské, už je taky pryč a Kynická ulice aktuálně bez kolony, takže projdete bez ztráty květinky. Šťastnou cestu všem, co jste za volantem, přeje Free Radio. Pokud máte nové informace nebo třeba i přesnější informace k tomu, co jsme hlásili, volejte k nám, využijte dopravní linku a nebo naší aplikaci. Děkujeme.
5: Dopravní linka Free Radio. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radio.
4: Na teploměru Free Radio aktuálně velmi příjemných 26 stupňů Celsia. 26 hlásí centrum Brna, na večer už teploty okolo 20 stupňů a noční teploty okolo 15 stupňů Celsia. Ani bouřky, ani déšť na večer nečekejte. Zítra během dopoledne bude polojasná obloha, odpoledne a večer méně oblačnosti. Teplotní maxima zítra 24 až 26 stupňů Celsia, zítřejší noční teploty okolo 13 stupňů. 4,5 minuty po půl sedmé Free Radio 107 FM posílá do éteru další petardy. Teď už Steve Aoki a jeho pecka Radio.

0: Nevaž se, rozvaž se. Jara teatra, ty rá teatra. Popokate peto. Mrně v Brně, vrní v Trní. Žiho brní brňavka. Trénuj s námi a mluv plynule. Každý všední den po 13. hodině. Nevaž se, rozvaž se.
1: Na mě nevyslážu, to je jazyčisko.
0: Jazyková rozcvička s Free Radiem.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
3: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
6: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
7: Bulharsko, slunečné pobřeží. Odlety z Brna do 3hvězdičkového hotelu přímo u pláže nebo 4hvězdičkového hotelu s vlastním akvaparkem. Ideální pro rodiny s dětmi.
6: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
8: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
0: Free Radio 107 FM. První v Brně s nejnovějšími hity.

0: Stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellow Fish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellow Fish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellow Fish. Přijď a uvidíš. Free Radio. Free Radio.

0: Freebox na Free Radio.
1: Největší porce hitu na psání, Freebox na Free Radio. Za námi mexicko-americký hudební producent Deoro a taky několikanásobný vítěz hitparády 107. Fríčka. A bylo to konkrétně právě s tímto songem MKS Muy Bien. Máme krátce před 7 hodinou večerní, 19. už za rohem, já jsem připravil další kousky, například Icona Pop a Daya. Novinka Right to All, k tomu taky John Newman a Tiring Game. A bude taky francouzská produkce, tentokrát Be Mine a Offenbach. Pohodové odpoledne přeje Free Radio, od mikrofonu zdraví Lukin, svátek dneska slaví Nora, tak holkám ještě jednou všechno nejlepší, no a teď už další megahity na 107 FM. Užívejte Freebox!
0: Free Radio, Free Radio, Free Radio, 107 FM.

Becky Hill a Jason Status.

0: Rádio. První v Brně s nejnovějšími hity. Freebox na Free Rádiu.
1: Nejenom nejnovější hity, ale taky muzika na vaše přání. Ladíte Freebox, pohodové odpoledne ze studia při Lukin. Máme něco málo po 7:45 a objednávky jsou jasné. Před námi Mike Candice, novinka Where Am I a k tomu ještě telefonní linka Free Rádia. Takže se přesuneme opět na telefonáty a podíváme se, kdo pak se dovolal. Free Radio 107 FM, halo, halo, kdo je tam?
2: Ahoj Luky, tady Míša.
1: Ahoj Míšo, já tě vítám dneska ve vysílání, jak se máš, jak se ti daří?
2: Dobrý, dneska jsem byla ve stacionáři a ještě mě čeká jeden 26. ale to jedu někam pryč.
1: Pojedeš někam pryč, dobře, teďka prosím ve Freeboxu na Free Radio písnička pro tebe. Jaká to bude?
2: Takže já si vyberu Kešu. Origami.
1: Keša, novinka, origami, výborně. Takže Mike Candice a novinka Where Am I bude později. Přesouvám na později a teď, protože volající fríčkaři mají přednost, bude horká novinka origami od Keši. Keša je připravená. Komu, Míšo, zahrajeme?
2: Tak zahraju to pro mě, pro všechny posluchače, pro Kristinku Kolibovou a pro tebe, pro naši... jak se jmenuje, Markétku a pro všechny.
1: Sežodná, posíláme pozdravy pro všechny, co rádi poslouchají Free Radio a teď už další kousek na přání. Měj se krásně, Míšo, ahoj!
2: Ahoj.
1: Odpoledne, Freebox a pohodová muzika. Před námi horká novinka, origami a Keša. Užívejte!

0: let, tak ty pozdravy na dovolenou to nesmí o prázdninách chybět. Takže další skarba speciálně pro Davču, pro Barču, no a taky samozřejmě pro tu kontrolu těch dětí, a to má na starosti Karel. Tak Karel Pindík s pozdravem, ahoj!
1: Free Radio 107 FM.

0: Pátečková petarda de Musicato Nante a frajer jménem Gabri Ponte. 19. hodina 29. minutka a to je nejvyšší čas dát si náš oblíbený šálek legrace. Lukyho vtípek. Prastaré indiánské moudro praví, jsou dny, kdy se vůbec nevyplatí vstát z postele. Například od pondělka do pátku.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Free Radio, Free Radio, tvoje denní dávka energie na 107 FM.

0: and you should know. Free Box na Free Radio.
1: Muzika, la muzika, Free Radio 107 FM, tentokrát prostor pro telefonní linku Free Radio a my se vrkneme, kdo pak tam je. Haló, haló, kdo se dovolal?
2: Ahoj, Lukášku, to až Werner.
1: Tomášek Werneruj na telefonní lince Free Radio. Tome, hezký večer. Další muzika bude podle tebe a já se musím zeptat, jaký hudební výběr tě dneska napadl. Co si pustíme?
2: Dneska mě napadl David Guetta, Morton Save My Life.
1: David Guetta, prosím tě, já jsem nerozuměl ten zbytek.
2: Morton Save My Life.
1: Jo, David Guetta s Mortonem. Spolupráce Save My Life.
2: Jo, jo.
1: Dobrá, dobrá, dobrá, dobrá. Já budu hrát zatím tuhle skladbu. Save My Life. Zatím už je připravená. Tak pro koho dneska posíláme tuhle petardu?
2: Tak dneska bych to poslal jenom pro tebe.
1: Jenom pro mě?
2: Ano.
1: Tomáši, zasloužím si vůbec takovouhle písničku a takovej dárek jako dneska ve vysílání?
2: Myslím si, že jo.
1: Myslíš si, že jo? Super, tak já ti moc krát děkuju, doufám, že posluchači mají stejný názor a teď už krásná spolupráce Save My Life. Děkuji ti, Tomíku, a měj se krásně. Ahoj.
2: Díky, Lukášku. Ahoj.
1: Dámy a pánové, pro vás platí pořád stejná pravidla diktování muziky do Freeboxu kdykoliv od 17. do 20. pondělí až čtvrtek. Lukin u mikrofonu a

0: nádherná taneční záležitost, přátelé, 40. minutka po 7. večerní, posloucháte Freebox a Free Radio. Ta atmosféra je úžasná. Telefonní linka Free Radio 790 107 107, a pozor, je tady někdo z vás. Kdo je na lince? Halo, halo.
1: Ahoj, tady Dušan z Holandska.
0: Dušan Holandsko, přátelé, slyšeli jste dobře, Dušan Holandsko. Je to ta země. Je to ta země, odkud pochází 90% slavných DJů. Je to nádhera. Dušan přímo z Holandska. Dušane, jak se máš?
1: Je to tady teďkový krematorium teď. Myslím jako teplotně.
0: Jako teplotně. Jak to hezky spravil. Já už jsem se lekl, že nějaký virus, který se k nám hrne z Holandska.
1: Ne.
0: Doufám, že ne. Dobrý. Prosím tě, jak to máte teda s počasím? Říkáš vedro, teploty vysoké asi.
1: No, říkám krematorium, no, takže jako...
0: Je to síla. Trošku osvěžení právě teď v éteru Free Radia. Zeptám se, prosím tě, jakou písničku vybereš a komu zahraješ?
1: Od Bena Christovaho Bomby. A bylo by to pro přítelkyni, která je momentálně ve Slezsku, a pro moje dvě děti.
0: Pro přítelkyni, pro dvě děti?
1: A pro tebe do rádia.
0: A pro mě. A ježiš, to je hezký. Teďka nevím, je přítelkyně já a pak děti, nebo přítelkyně děti a já?
1: Přítelkyně děti a ty.
0: Nenechal se nachytat. Hele, super, sranda, legrace. Děkuju moc. Hele, ať to tam utíká, jo. Ať se brzo uvidíš s rodinou. Mějte se. Kdo to byl?
1: To přišel teďka z práce můj švagr.
0: To je švára.
1: To druhý úsad v Holandsku.
0: No tak... Zdravíme taky šváru. Šváro, čau, ahoj. Chlapi, ať to v práci utíká co nejrychleji, ať jste brzo u svých rodin a na Free Radio volejte kdykoliv. Rádi vás uslyšíme.
1: Mějte se.
0: Čau, ahoj.
1: Čau, ahoj.
0: Ahoj, kluci. Takže přátelé, tady jste slyšeli přímý přenos Holandsko, Brno, Holandsko, kluci jsou frajeři. Jsou to frajeři a proto je potřeba taky pořádnou bombu. Ben Christovaho, Free Radio 107 FM a pokračuje Freebox.
2: Neříká Hector, loket v okno, vypnu a neřešit hovno. A haters, uprdala celá republika, ví, že mám.

0: námi ve spojení ve dne i v noci.
1: Staň se členem naší rádiové party.
0: Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi.
1: Poslat vzkaz, hlasovku
0: nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší.
1: Spoj se s námi na jedno kliknutí.
0: Právě teď.
1: Apka Free Radio.
0: Ke stažení na App Store a Google Play.
1: Tak na co ještě čekáš?
2: Kilian Gang Camp po roce opět v Jedovnicích 9. až 11. července Camp Olšovec. Zahrají Alkehol, 13. století, Komunál, Doga, Zakázaný ovoce, Morčata na útěku, Smola a hrušky a Krejson. Lístky na kiliangang.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
4: Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Ze studia Free Radia se k vám lidé ta nejlepší muzika v rytmu dance a R&B a hlavně v rámci Freeboxu taky vaše oblíbená muzika. Songy na přání se nám pomalu chýlí ke konci, jsou tady ještě objednávky z telefonní linky Free Radia a mrkneme se na to. Pak tady máme ještě nějaký vzkaz přímo z aplikace, taky potřeba, aby jsme to všechno odbavili. Nicméně hezky postupně, teď prostor pro telefonní linku Free Radia. Kdo se dovolal? Halo, halo?
1: Ahoj, tady Kuba, ahoj Ukine, Beno Ústí, ahoj.
0: Ahoj, ahoj Kubo. Kuba z Ústí volá přímo do Brna. Kubo, spojení funguje, jsme rádi, že tě slyšíme. Jak se máš, jak se ti daří?
1: Já se mám pohodě, já se stasí už páde, mám nástup s mankou do Jánské chásy, máme nástup.
0: Ano, tak se to pořádně užij, no a dneska písnička z Free Radia. Jennifer Lopez, ptal ses, která je nejoblíbenější a nejlepší, tak posíláme do éteru Get Right. Je to krásná vzpomínka. Get Right, že jo. Takže prosím tě, Kubiku, Get Right, Jennifer Lopez, pro koho zahraješ?
1: Po tebe. Po vás tým, ale po Kristinku Klibovou, po Maketu Úskovou a po moje, po tátu, po mámu, po mojenku, sestrici, po mojenku a po všechny, co poslouchají.
0: Děkuju, děkuju za přání, děkuju za vzkaz, posílám J-Lo a tobě přeju příjemný poslech s Free Radiem a super večer.
1: Jo a 25. mám svátek.
0: 25.
1: No.
0: Tak se sundáme, ne?
1: To by bylo super.
0: No. Kubo, tak 25. doufám, že se uslyšíme. Já nejsem úplně jako v obraze, teďka nejsem si jistý, co to je za den, abych neřekl nějaký nesmysl, ale vychází to tuším na sobotu.
1: To je sobota.
0: Tak to se neuslyšíme. Kubo, tak mám návrh, tak se sundáme v pátek.
1: Jo, pátek. Tak se pátek můžu zavolat, nebo?
0: Počítám s tebou, v pátek tě pozdravím z Hitparády. Kubo, měj se krásně, díky, že ladíš a tady je Jennifer Lopez. Ahoj.
1: Ahoj, Lukáši, čau.
0: Čau, čau.

0: Jirkovi ještě jednou děkujeme za výběr skladby od Jennifer Lopez alias J.Lo a mega hit Get Right. Samozřejmě hezká vzpomínka, tak já doufám, že i posluchače Free Radia zaspomínali, ať už jste kdekoliv a ladíte odkudkoliv a děláte cokoliv. Krátký pozdrav je tady ještě od Michala. Michal Bajkeros Líšeň napsal: Michal Líšeň, zdraví Holandsko. Takže další pozdrav pro kluky do Holandska, co dneska volali do, přímo do éteru do Free Radia. Michalovi děkuju a klukům z Holandska taky děkuju ještě jednou. Teď máme před sebou poslední dva vzkazy. Je tady Ivanka z Chrlic, pak tady máme ještě jeden vzkaz přes studiový e-mail. Budeme hrát speciálně pro moje zlatíčko, jak to napsal Pavel. Pavle, za chvilku jsme u toho, no ale ještě taky telefonní linka. Máme toho docela dost, ale já myslím, že to zvládneme. Levou zadní, pohodička u Frýčka a ve Freeboxu, to platí dvojnásobně, hlavně žádný stres. Tak, hezky pěkně postupně, telefonní linka Free Radio, kdo pak je tam?
1: Karel, přeji krásný podvečer všem.
0: Krásný podvečer i tobě, Kájo. Jdeme na muziku. Co jsi vybral a komu zahraješ?
1: Takže dáme Maura Picotto Komodo.
0: Je to, přátelé, přesně ta melodie. Přesně ten song, který budete určitě znát, pokud už vám bylo dávno 15. No, jak to říct, hezky, tak jako pro všechny, jako chtěl jsem říct pro všechny, co už něco pamatujete, ale to zní, jak kdyby to byly náhrobní kameny. Jo, tady ten strom, no ten už něco pamatuje. Když to řeknete pak o člověku, tak by to mohlo vzít jako urážku, jako že by se ho to dotklo. Nechtěl bych nikoho označit, jako že je příliš starý. Věk je pouze číslo, ale myslím si, že lidi, co už se díl věnují taneční muzice a poslouchají taneční věci, tak určitě Mauro Picotto a skladba Komodo potěší každé taneční srdíčko. Karle, pro koho hraješ ty?
1: Takže já to zahraju pro všechny hudební nadšence a odborníky.
0: Je to tak. Ty sám se považuješ za hudebního nadšence i odborníka, nebo jenom nadšence, nebo jenom odborníka?
1: No, já jsem víceméně byl takový neználek hudební, jenže díky Free Radio si myslím, že jsem si trošku rozšířil svoji hudební obzory. A no, jako odborník asi ne, takový teprve začínající ten.
0: Taková jako zatím fáze hobby. Hobby music, ale já myslím, jak to Karla řekl, že jsi to celkem trefil. Za tu dobu, co tady vybíráš skladby, už máš celkem přehled i o těch starších věcech, i o těch novějších věcech a myslím si, že za tu dobu, co posloucháš Free Radio, tak už máš úctyhodný rozhled a přehled. Takže dneska zpátečka od Karlíka, Mauro Picotto Komodo, máme vše připraveno. Kájo, děkuju za krásné věnování a přeju super zbytek dnešního večera. Loučím se a zase příště, ahoj.
1: Děkuju, měj se pěkně, ahoj.
0: Ahoj, Kájo, tady je zmiňovaná melodie Mauro Picotto Komodo. Jak jsem říkal, kdo by neznal tuhle melodii, naprosto úžasný hudební skladatel, taky producent a DJ. Mauro Picotto tady za okamžik, k tomu ještě, jak jsem slíbil, Ivanka z Chrlic. Ahoj Luky, zdravím tě, tady Ivana z Chrlic. Chtěla bych nechat zahrát písničku pro Míšáčka Bajkerose do Líšně, taky pro jeho rodiče a nějakou písničku od Karmy. Díky moc, si bezva moderátor. Taková hezká pochvala na závěr. Dneska to bude Karma, ako odeš?

jak jsem říkal a prozradil jsem část vzkazu a část té poslední objednávky, tak je tady pozdrav, to je ono, Fischer, posloucháme. Fischer byl někdy během pořadu, ale zahraj dneska, prosím tě, pro moje zlatíčko Sia a Lil Wayne Paper Kingdom. Díky moc, napsal Pavel. Takže od Pavlíka pro Pavlíkovo zlatíčko.

0: bytost Freeboxu mělo být všechno. Připravená Sia, Lil Wayne, Paper Kingdom, Karma, Ako Odeš, Mauro Picotto, Komodo a k tomu ještě dorazil teď, prosím vás, teď ještě dorazil poslední vzkaz a já to jakoby nemůžu nevidět. Já jsem takový jakoby dobrák a nerad bych, aby na někoho nevyšla řada. Přišel ještě vzkaz, Timmy Trumpet cokoliv do Chomiza, do Hostýnských vrchů, děkuji. Chomiza do Hostýnských vrchů, nevím, jestli to překlep, nebo to tak má být, ale každopádně bude to až po všech těchto ukázkách a po všech těchto přáních. Nasadím tam někam Timmyho Trumpeta s pozdravem právě do Chomiza do Hostýnských vrchů. Děkujeme, že ladíte Free Radio, mějte se krásně, od mikrofonu se loučí Lukáš Bartl, přeju vám krásný večer, pokud máte v plánu nějakou romantiku nebo něco, tak se to hezky užijte.
1: Prosím tě, nedejchej na mě, táhne z tebe pivo a smrděj ti nojdi silou, mej, do kučku jeden. To je život.
0: Tak zítra po 17. Čau. Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107.

0: čím si vylepšit neděli?
1: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
2: Jeli bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Pufendorf?
0: Už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
2: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho!

0: redakce městské dopravy s Petrem Švancarou.
1: Víte, jak nejrychleji z Lískovce do Jehnic? Přece 14.014. Impuls taxi 14.014. Kdykoliv, kamkoliv.
2: Free Radio 107 FM.

0: Tom Bill Nelson.
1: A na drátku máme Tomáše. Ahoj Tome.
2: Ahoj.
1: Čau. Dárek, tak ty to dneska cítíš, že to padne, jo? Padne ti to do tvýho klína. Takže Tome, prosím tě, jaký je podle tebe to poslední číslo?
2: 7.
1: Takže cítíš sedmičku, poslední číslo, ale sedmičku tady ještě nikdo neskoušel, takže by to mohlo klapnout, Markétko, jsi napnutá jak gaťky.
3: No je to, že jo.
1: Jdem na to, přátelé.
3: pojďme, už se nenapíne.
1: Poslední šesté číslo, sedmička. Je to tak, Kýťa. Juhu, Tomáši, je to tvoje. Tome, jak se cítíš? Opadlo to z tebe, nervíky, srdíčko.
2: No jasně, úplně to ve mně bušilo. Jsem doufal, že to vyhrou.
4: A tímto rozhodně nekončíme. My jsme těch 5 litrů našli mnohem víc. Další pátrání po majiteli ztracené bankovky rozjede.

0: ty po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fríčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš. Dobrý energii. Dobrý energii. S tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: nevíš, čím si vylepšit neděli?
1: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
2: Je-li bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Pufendorf?
0: Už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Účkovou.
2: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra.

0: čím si vylepšit neděli?
1: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
2: Jeli bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Pufendorf?
0: Teď už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
2: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho. Dobrý energii.
3: Dobrý energii s tou nejlepší taneční muzikou.
2: Free Radio 107 FM.

0: Lekce městské dopravy s Petrem Švancarou.
1: Víte, jak nejrychleji z Kohoutovic do Tuřan? Přece 14.014. Impuls taxi 14.014. Kdykoliv, kamkoliv.
2: Dobrý energii. Dobrý energii s tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: dne i v noci.
1: Staň se členem naší rádiové party.
0: Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi.
1: Poslat vzkaz, hlasovku
0: nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší.
1: Spoj se s námi na jedno kliknutí.
0: Právě teď.
1: Apka Free Radio.
0: Ke stažení na App Store a Google Play.
1: Tak na co ještě čekáš?

0: A na drátku máme Tomáše. Ahoj Tome.
1: Ahoj.
0: Čau. Darek, tak ty to dneska cítíš, že to padne, jo? Padne ti to do tvýho klína. Takže Tome, prosím tě, jaký je podle tebe to poslední číslo?
1: 7.
0: Takže cítíš sedmičku, poslední číslo, ale sedmičku, který ještě nikdo neskoušel, takže by to mohlo klapnout, Markétko, jsi napnutá jak gaťky.
2: No je to, že jo.
0: Jdem na to, přátelé.
2: Pojďme, pojďme, už se nenapíne.
0: Poslední šesté číslo, sedmička. Je to tak, Kýťa. Juhu, Tomáši, je to tvoje. Tome, jak se cítíš? Opadlo to z tebe, nervíky, srdíčko.
1: No jasně, úplně, to ve mě bušilo, jsem doufal, že to jedou.
3: A tímto rozhodně nekončíme. My jsme těch 5 litrů našli mnohem víc. Další pátrání po majiteli ztracené bankovky rozjedeme už brzy.

0: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
1: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
2: Je-li bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na pafen?

0: So it sounds like a helicopter.
1: Zpátečka, frýnádia. Zpátečka, frýčka. 19 a 97. 19 a 97.